nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Na léta klukovský

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafouká.

Poslední prázdniny bratřek akorát skautskému slibu, že zůstanem věrný. Za to nám na podzim přišili na kabát vojenský vejložky, jak saze černý.

Tě jako dnes lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát, za bleskvy výstřely po krku skočil pes. Když brácho odešel,

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

taky ber jas. Jenže hned si řeknu, hochu, spal si krám, ať neskazíš den.

0: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPP až plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
1: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
2: No, to je problém. Obezita. Co to je?
1: Moje obezita je problém. Obezita.
2: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
1: Moje obezita? Já obezní nejsem. To si pamatuj.
2: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obezitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obezitama nikdy nepotkal.
1: Moment. Mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
2: No hejda, doma mě před nima často varovali.
1: Před nima?
2: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
1: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
2: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
1: No ne, obezita je obezita.
2: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
1: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tlouštka a jsou s ní problémy.
2: Tak obezita je tlouštka.
1: Tlouštka, ano.
2: Ano. To jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
1: Tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
2: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
1: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
2: ano, teď si
1: nejí,
2: uhodil, jo? Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
1: Ano, ano.
2: Čili já to shrnu.
1: Ano.
2: Za prvé, obezita není ta obezita, jak tady někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obezitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí,

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž, to nejslabší.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

skončí, přátelé. Já se s tím nebudu pánat a rovnou, abych ta řek, se do toho pustím přímo na plné pecky, že ano, zde upozorním na to, že někteří lidé také mají nějakého svého koníčka. Přátelé, jsou to koníčci různí, teda lidé také, že ano. Například někteří sbírají nebo přímo trhají po lescích houby, trhají přímo prašivky třeba, poněvadž se v tom vyznají. A jiní zase trhají větve ze stromů nebo klacky nosejí domů a pak z toho dělají samorosty, že ano, tím, že to pomalujou lakem. A někteří zase výtečníci jsou takoví, že přímo odtrhávají jelenům parohy z hlavy, aby si je potom mohli nasadit sobě na svoje hlavy, respektive přímo na svoje myslivny. Jsou ovšem také sadisti, kteří, nebojím se to tak nazvat, že ano, kteří pěstují přímo stromy. V sadech teda. Jsou to velmi slušní lidé, ano, protože, a vůbec, ano, ale jsou také ti, kteří nás obšťastňují svými krabicemi z motýly, které nazbírali ve vzduchu. Ano, a přidělali si je do krabic a dělají výstavy. Jsou ti, kteří, ale je jich taky hodně, a to by bylo, a nebudu mě jmenovat všechny. Jenom bych chtěl, nechtěl zapomenout na ty, kteří také chovají včely. Vážení přátelé, já bych jim přímo poradil, těm dobrodruhům, kteří se do toho pustí, jak na to. No tak jak na, vážení přátelé. Téma dnešní přednášky zní, jak chovat včely. Vážení přátelé, jak na to? Nejprve se porozhlédneme, zdali nám neulítly včely. Počkejte, nechte toho. Nejprve se porozhlédneme, jak bychom to udělali, aby jsme mohli chovat včely. Včely chováme asi tak, že vezmeme jednu včelu, ano, koupíme si ji za 30 haléřů, že? A vrhneme se s ní do úlu. Včely jsou nám velmi vděčné, že je chováme. Ano, včely můžeme, kde takové včely umístíme? Přátelé, nejlépe je umístit včely někde, kde bychom k ním mohli nejbliže, třeba ve svém pokoji, kde k mrškám, včelkám můžeme přímo na zavolání, nebo respektivně přímo na zabzučení. Přátelé, máme radost, že máme doma včely, ale někdy se nám stane, nechci malovat na zeď, ale stane se nám, že některá mrška včelka, taková nějaká trajdalka nebo co, po nocích taky vy nejradši, a pak ještě ze zoufalství nám vlepí žihadel. Co s takovouhle mrškou dělat? No podívejte se, nezbývá nic jiného, než ji potrestat. Jak trestáme tyhle mršky? No podívejte se, vezmeme si rákosku, že ano? To jsem si spojil s dětma zase. Ale co se týče včely, naopak se snažíme zjistit, která by to mohla být. Takže přátelé, to musíme být trošku filutové, že ano? Bude to asi ta, které chybí žihadélko. Jak to zjistíme? Přátelé, každý z nás jistě oplývá doma baterkou, že vezmeme tuto baterku, že ano, a svítíme si do úlu, která mrška by to mohla, vystrčíme tam celou svoji hlavičku, že ano, abychom žádnou mršku nevynechali.
Mrška to bude, kterou hlavička naše, kterou bohužel nemůžeme vytáhnout zpátky z úlu. Páč je několikanásobně větší než množství kapaliny. Plete do toho Archimedes. Vážení přátelé, odcházíme s hlavou v pejru. Pardon, odcházíme s hlavou v úlu na pohotovost, aby nám řekli, co máme dělat. No tak, ovšem nemůžeme projít dveřmi s úlem. Úl nás tíží, že ano. Vracíme se na původní stanoviště, bereme do ruky telefonní přístroj.

Budiš nám ponaučením, aby jsme to víckrát nedělali a žádný včelici nezařizovali. To nebudeme přece takový blázni. Ale zase na druhou stranu budíš nám zadosti učiněním, že včelku, která nás bodla, čeká jenom a jenom smrt. Vážení přátelé, tady moudrost přírody nám přispěchala se svojí pomocí. Její pomoc je zároveň její pomstou vůči nám. Čili díky přírodě v tomto blaženém okamžiku. Vážení přátelé, já nechci zapomenout na rybičky. Já vám to řeknu rovnou. Takový háček, to má svůj háček, přátelé. Rybička, která se zakousne do domnělé žížaly, zakousne se také přímo do háčku. To je tak rostomilá situace, to nemůžu vypovědět, to musím přímo vyspívat.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: tvou lásku mít, bylo jak ve tmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve džbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání sám. Ty si to neuměl.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, no. A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to je jen tak na půl, jak to, že mě to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte,
1: je...
0: že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je, samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo. Ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano?
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.

0: To ečvičo, kvečvičo, ečvičo, zkrátka, to je zkrátka, přijde sem, zkrátka, ta zkrátka, no.
1: No to číslo,
0: ano, to číslo, já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
1: A tady vedle hned připište manželka.
0: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
0: Co?
1: Družka.
0: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, jo, není to já. Vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
0: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
0: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
0: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
0: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
1: Jak to sem a nejsem?
0: No já jsem to, víte? Já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
1: Jo, vy
0: rozvodu.
1: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
0: No už dlouho, ano. Skoro půl roku.
1: A proč se dáváte rozvádět?
0: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
0: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
0: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
0: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: No
0: jo. Přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vám, ona tolik pije?
0: Ne, ona mě hledá.
1: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš, ale...
0: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: uprostřed půlnočního ticha. Říkám, ať mě seznámí s tím lektvarem, co tak zručně celý večer míchá.
1: Povídá mi krásná dámo u báru. Namíchejte nápoj lásky pro mě. Ať se zítra nedočkám už nezdaru. U dívky, co bydlí u nás v domě.
0: Mandragora za jakubské noci utržená. Jedno mihotavé světlo svatojánské mušky, slza, kterou při setkání umí prolít žena, dým, který se chvíli vznáší po výstřelu z pušky. Napil jsem se a pustil se do tance, neboť nápoj správně vínem ředím.
1: Kvůli němu a té krásné barmance

sedím a ještě jednu, do dneška u toho báru sedím. Já myslel ještě jednu výčepní lihovinu, pánové.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě a ne.

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy,

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

snad ani teď úplně nevěří. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,

0: Antri počasí.
1: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
2: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026, 13. června, Arena Štvanice Praha.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stále platí, že lesní požár v Národním parku České Švýcarsko by mohl být úplně zlikvidován do pátku. Doufá v to generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček. Připomínám, že hořet začalo v sobotu. Přesnou příčinu zatím hasiči neznají. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. A výraznější zlepšení situace nelze v dalších 10 dnech podle aktuálních předpovědních modelů očekávat. Na Moravě, především směrem na východ, nemusí tento týden pršet vůbec, nebo jen minimálně. Současné sucho sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví. O dálnici D35 teď Luboš Dvořák.
2: Začala opožděná stavba 16-kilometrového úseku dálnice D35 z Hořic v Podkrkonoší do Úlivic na Jičínsku. Řidičům se prý otevře na jaře roku 29. Dálnice se měla budovat už 3 měsíce. Projekt ovšem zdrželo odkládané schválení rozpočtu po volbách. Je to předposlední úsek mezi Hradcem Králové a Jičínem. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Teď na Petřín. Brzy už novou lanovkou.
3: Projekt obnovy lanové dráhy na pražský Petřín probíhá podle harmonogramu. Aktuálně jsou nové vozy už na kolejích a probíhají první servisní a ověřovací jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy, zatím bez cestujících a bez zátěže, se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kladno hlásí velkou posilu do obrany. Po roce stráveném ve Švédsku se do extraligy vrací český hokejový reprezentant Michal Gempný. 35-letý mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem v roce 2018 s Rytíři podepsal roční smlouvu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Srdcem si zůstal u koní. Téma pro Věru Martinovou. No a téma dnešního vysílání s Kačkou a s Váďou je jednoduché. Máme středu 6. května, svátek slaví Radoslav a my dva. Již jmenovaní vám přejeme krásné dobré ráno.
1: Ano, téma je jednoduché, protože kdyby bylo složité, tak bychom ho ani nezvládli, že, Vláďo?
0: No, já bych ho nedal té složitosti, takže já jsem se snažil zjednodušit to téma, které nás dnes čeká.
1: Jo, určitě, budeme si hodně povídat a budeme si taky hodně hrát. Přejeme vám krásnou středu 6. května, kdy svůj svátek slaví Radoslav. Tak předpokládám, že toto jméno se vykládá jako který je slavný svojí radostí, jo, nebo oslavuje svoji radost, nebo je slavný tím, že je rád, nebo něco podobného. No, ale jako možná se pletu. Počkejte si po půl sedmé.
0: Já si myslím, že se nepleteš, protože samozřejmě ta radost v tomhletom méně hraje primát, ať už se raduje náš oslavenec, třeba i z toho, že má svátek, nebo že má v okolí samé.
1: Nebo že prší.
0: Nebo že prší, zaplať vám za to, tak je to jméno opravdu krásné, velmi pozitivní.
1: Tak ty si to včera přivolal, dneska ano. By taky mělo pršet, i když takhle pěkně z rána to vypadá krásně, svítí sluníčko, na mnoha místech už je opravdu nádherně, ale nenechte se zmást, ty deštníky dneska určitě nezapomeňte. Blíže o počasí za malý okamžik, podrobně o tom, jaké nás dneska čekají teploty také.
0: Pavel Brimer, Petr Novák, nejbližší dvě písničky předtím, než se na to počasí nakousneme a také se podíváme na silnice.
1: Tak hezké ráno. Já

0: Proč může lákají skály? Toť otázka. Samozřejmě každý máme nějakého koníčka, někoho láká lenošit na kanapě, někoho lákají skály. No a pokud byste dnes chtěli do těch skal vyrazit, tak vězte, že bude pěkné, teplé počasí. No, na území České republiky to v tuto chvíli aktuálně vypadá, takže teploty jsou od 10 do 14 stupňů, během dne by se měly vyšplhat až nějakých 26, ale čekejme dnes v odpoledních hodinách lokální bouřky a nějaký ten deštík, tak sláva, hurá, díky za to.
1: A kde konkrétně, jako, kdybys to lokalizoval třeba,
0: no tak,
1: že bude nejvíc pršet?
0: Nejvíc bude pršet na Moravě samozřejmě a také na východě a západě Čech. Ono to bude lokální, to znamená, ty bouřky půjdou přes celé naše území.
1: No já právě jsem si říkala, jestli přesně víš třeba, v které ulici bude jako pršet nebo tak.
0: Ano,
1: prosím. Jako, že bychom se jí vyhnuli.
0: V Praze na Pankráci, teď to tady píšou, v Brně, v Žabinách má poprchávat a pak má samozřejmě...
1: V Žabinách, jo. No, nebylo to Žabohřovsky.
0: No, a tam se tomu říká Žabiny.
1: Jo.
0: Lidově.
1: Neříkej, no, to jsou věci.
0: No a pak má pršet ještě na předměstí Pardubic, ano, tady to vidím.
1: Jo, tak pozor tam, prosím.
0: Není tady napsáno, na kterém.
1: Jo, to je jedno, prostě na všech předměstích Pardubic si dávejte pozor. A stejně tak na D5 mezi Plzní a Rozvadovem, je to zhruba 90,5 kilometr, jsou tam klíny styráku, leží tam na zemi, tak abyste do nich nevlítli. Opatrně tam.
0: Teď už nás čeká muzika, 6 hodin 15 minut, Marty Robbins a písnička El Paso.
1: Já úplně vidím, jak se zvednu teďka od té snídaně a teď to pěkně roztočím.
0: Jo, tak pojďme točit.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Dobré ráno, sluníčko nám dneska vyšlo v 5.28 a zapadat nám bude 4 minuty před 8:30.
2: Minus 1,6 stupňů Celsia, tedy nejchladněji bylo k tomu dnešnímu dní naměřeno v Klementinu v roce 1864. Neuvěřitelná teplota, 29,9 stupně Celsia pro změnu v roce 2003. Jeden jediný stupínek nás dělil od tropických teplot, tak to je na 6. květen docela dost.
1: Tak podíváme se i na to, jak to v tuto chvíli vypadá venku. Ty teploty už jsou poměrně vysoko, když to srovnáme třeba s minulým týdnem, tak si myslím, že tady v podstatě úplně až není co srovnávat. Jo? Tady se teploty liší třeba o nějakých 13 stupňů Celsia. Tak když se řekneme, tak napříč celou Českou republikou jsou ty teploty od 10 zhruba do 13-14 stupňů.
2: No a co se týká té oblohy, co se týká deště, tak jak už bylo zmíněno před malou chvilinkou, čekáme lokální bouřky, ojediněle také četnější déšť na celém území České republiky. No a ty teploty v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia.
1: No a podíváme se také na čtvrtek, protože ten by měl být oblačný až zatažený lokálně s přeháňkami na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší denní teploty 14 až 19, to nám teda pěkně spadnou ve čtvrtek. Na severozápadě Čech počítejte jenom z 12 stupni.
2: Májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, naroste chlebíček, jedna z univerzálních pranostik na květen.
1: Já tady mám ještě roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí, ale o svatém Jáně ani za vodu čbáně.
2: No a teď má oblíbená, ta je zcela prozaická a jednoduchá, máj v stodole ráj.
1: Já myslím, že řekneš tu dubnovou.
2: Duben, za kam ještě tam budem.
1: Za kam navlezen.
2: To je březen zase. Promiň, se mi to Takže březen, za kam navlezen, duben ještě tam budem a máš 100 dolarů.
1: No, paráda, tak paráda. Těším se na ty další.
3: V ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou s

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za 6:30 pěkné dobré ráno. Tak se jdeme podívat na dopravu, začneme vlakovými výlukami, mrkneme se taky na nějaké tramvajové výluky a skončíme u silnice. Tak počítejte s tím, že se nesvezete mezi Táborem a Chýnovem, taky Ostravou a Chalupkami a Vítkovem a Odry. Další informace, ta už je z Prahy, počítejte s tím, že až do úterý 7. července se nesvezete na tramvajové lince Želivského Vinice. Tak to je třeba trasa, která vede sem k nám do Country rádia. Pokud byste si šli vyzvednout například výhru, tak počítejte s tím, že pojedete náhradní autobusovou dopravou. Pozor si dávejte i na D8 ve směru z Drážďana na Ústí. Na prackovické estakádě máme hustou mlhu, tak pozor, opatrně, určitě tam zvolněte. Přejeme šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 000 řidičů.
1: To byly krátké zprávy, ještě počasí. Dnes bude převážně slunečno s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 26 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6:07, pěkné ráno přejeme. Máme středu 6. května, tak to svůj svátek dneska slaví tedy Radoslav. Tak jaké je to jméno? Hodně radostné nebo málo radostné?
2: Já si myslím, jak to je? Že už to vyplývá z podstaty tohoto jména, že je velmi radostný, že se raduje a hlavně...
1: Aby si se nedivil.
2: Ne, tak to jsem teda zvědav. A rozdává radost. Měl by primárně radost rozdávat.
1: Tak to uvidíme. Mužské křestní jméno Radoslav má slovanský původ a vyvinulo se ze slovanských slov raděti se, což znamená starat se, a sláva. Takže tenhle ten člověk se stará primárně o svoji slávu, jo? Tak ne, prosím, máme, nebudu mít to nádobí. Ne, já teď nemůžu luxovat, já se teď musím starat ano. O svoji slávu.
2: Aspiruju na to být slavný, takže nádobí se mě vůbec netýká.
1: Přesně, to bude nějaký influencer, podle mě, jako na sociálních sítích.
2: Trošku egoismu tam.
1: Jo, ale nebojte se, může být také prostě člověk, který je veselý a slaví radost jako obecně. Jo, třeba i tvoji radost může slavit. Jestli jsi někdy šťastný, asi jo,
2: tak jako přeju mu hodně.
1: Co ti zbývá?
2: Co mi zbývá, ano, černý muž po obličeji otrokáře, že?
1: Tak Radku, máme Radoslavu v Česku kolem 3000.
2: Na Slovensku slaví Hermína, tak když už jsme nakousli Slovensko, tak pojďme si říct, že je to křestní jméno staroněmeckého původu. Další variantou je Hermana, no a vzniklo z mužského jména Herman. Toto jméno znamenalo pán vojska nebo také válečník. No a Hermína u nás slaví svátek 7. dubna.
1: Jo.
2: No, aha. Byli jsme na Slovensku.
1: Tak jo, tak na Slovensku 6. května a my je předbíháme skoro o měsíc. Ano. Tak máme tady také Ovidia, což byl římský latinsky píšící básník. Proslavil se především díly Proměny a umění milovat. Tak i on asi dneska slaví své narozeniny.
2: No a v rámci socialistického kalendáře to došlo k podepsání nové smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, což bylo v roce 1970.
1: Dneska máme také Světový den astmatu, Mezinárodní den proti dietám, ano. Jo? A hnízdí korobte v polní. Tak, Vláďo, my dneska slavíme.

0: zmizení koroptve nebo Mezinárodní den proti dietám?
1: Tedy já slavím ty diety a ty slavíš to astma.
0: Výborně, tam není co slavit. Karel Kahovec, kapela Flamingo, Páni v černém.
1: Paní v černém.
0: Paní v černém a kapela Flamengo.
1: Tak páni, jsou v černém, jako ty. Tak pěkné ráno při středě 6. května přeje Kačka a Vládě.

0: Tak jdeme se podívat na silnice. V 6 hodin 46 minut tady máme hlášen trošku problém na D1, konkrétně v Ostravě na příjezdu z Přerova. Směr Polsko je omezení směrem na Rudnou. Na 355. kilometru je zde hlášená nehoda, jsou tam hasiči, samozřejmě se prodlužuje ta situace v tom, že nám ta kolona začíná pěkně housnout.
1: Hustá kolona není nic příjemného takhle po ránu. Tak ta je teda hustá. Tak my vás zdravíme, pokud nás v té koloně posloucháte, vůbec situaci nezlehčujeme, ale samozřejmě nezávidím vám ji takhle po ránu, se někde zdržovat nikdo nechce. Podíváme se i na teploty, tak vůbec nejvyšší teplota je teďka aktuálně v Ostravě Mošnově, tam mají až 15 stupňů Celsia. No a vůbec ta nejnižší, tak ta je, ta se dá předpokládat, tak ta je na Pradědu, tak tam je kolem 5 stupňů Celsia. No, Kvilda nic, prostě Kvilda se tady vůbec neobjevuje, takže na Kvildě asi dobrý.
0: Tak, my jdeme na další muziku, věříme, že tyto informace pak, že jste na silnicích a někam se chystáte, ať už se to týká počasí či dopravy, tak vám přišli vhod. Teď si dáme další muziku. Next to you, next to me, to už je téma právě pro tuto chvíli. Tak ať se vám dobře poslouchá, přijde Kačka Vláďa.
1: Za malý okamžik budeme někoho probouzet, tak jestli máte volné palce a teď zrovna nepijete aktuálně čaj nebo kávu, nepotřebujete, tak nám je držte.
0: Ano, hlavně tomu volavému.

0: na Country Rádiu.
1: Tak už máte volný ty palce. Už nám je držíte, nebo takhle nám. Držte je prosím nám a také samozřejmě tomu, komu my se teďka budeme snažit dovolat, aby to všechno klaplo, aby jsme měli radost stejně jako Lubík.
2: My věříme, že Lubíka potěšíme, protože Lubík by bez pochyby mohl zvednout telefon už na základě toho krásného přání, které je tady od Libušky pro něj prezentováno. On zatím neví, že Libuška mu chce popřát prostřednictvím Country Rádia.
1: No my nevíme, jestli ví nebo neví. Dobré ráno, Lubíku. Zdraví vás Country Rádia Katka s Vláďou. My vám přejeme krásné ráno.
2: Ahoj, Lubíku.
1: No tak ahoj. Tak my tady máme info o tom, že snad dneska je nějaký velký den, ano. Nebo jak to teda je?
3: No, velký, no.
1: No tak pro maminku byl rozhodně. No, pro maminku byl rozhodně velký. A pro tebe
3: no,
1: taky
3: pro
1: teda.
3: Pro tu asi jo.
1: No tak. A pro tebe taky, protože ty máš dneska tady narozeniny a my přejeme všechno nejlepší a nejsme v tom rozhodně sami.
2: Určitě myslí.
3: Takže děkuju.
2: Myslí na vás Lubíku Libuška, která nám napsala právě
3: tohleto. No jo, moje drahá přítelkyně.
2: Ano. Píše, přeji mu k narozeninám všechno nejlepší a hlavně hodně radosti ze života. Vždyť život není zlej a dokud ještě žijem, je všechno OK.
1: Máme
3: to
1: zahrát.
3: Jo, to má z toho, že jsem poslouchala Country Rádio. No.
1: No tak dobře je naladěná. Tak máme prý zahrát Hejno padlých andělů od Pavla Bobka.
3: To je moje oblíbená.
1: No, tak
2: to působí trošku negativně teda v rámci toho výčtu těch pozitiv, které zda zněly.
1: No ale tak jako je oblíbená. Tak jo, samozřejmě.
3: Je na tom negativního, Felix povstal z popela.
2: No jasně, no a taky se může říct, že nám třeba, že jo, ty jsi jako padlý anděl. Ne, dobře, tak beru zpět. Děkuji a přeji vám. Tam těch asociací může být celá řada. Cituji od Libušky, děkuji a přeji vám a vašim posluchačům krásný jarní den a také hodně radosti ze života. Tu radost máme i díky vám a tomuto přání. Děkujeme.
3: Tak jo, dějte se a děkuju.
1: Tak Lubíku, tady je písnička jenom pro tebe. Přejeme tady ještě jednou všechno nejlepší, ať se všechno daří. Mějte se parádně i s Libuškou.
3: Je parádně, už se může na chatu všechno, to je nádhera. Tak se mějte, ahoj.

0: Pavel Bobek, Hajno padlých andělů ve vysílání Country Rádia bude 7.
1: Ano, stejně jako bájný Fénix vstal z popela. To už tu bylo řečeno v předcházející hodině. No a my si teď dáme za chviličku počasí a zprávy a po celé nás čeká další krásná muzika.
0: Třeba Vaby Rivola. Tak hezký poslech a krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vypadá to, že scénář se opakuje každý rok. Začátek zahrádkářské sezony komplikuje nedostatek jarních srážek. Půda je na mnoha místech suchá a lidé tak musí častěji zalévat záhony. Voda ale ubývá také ve studních. Podle dat portálu Intersucho byly letošní březen a duben v Česku nejsuší za poslední desítky let. Krkonošský národní park měl mít už od pondělí nového ředitele. Od 10. března ho provizorně řídí vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí Michal Servus. Jsou to tedy už téměř 2 měsíce, co Krkonošský národní park dočasně spravuje provizorní vedení. Výběrové řízení na šéfa našeho nejstaršího národního parku už je vypsané, ale stále není ukončené. V Praze se bude testovat lávka, blíže Honza Navrátil.
2: Netradiční podívaná se chystá na květen na Štvanické lávce v Praze. Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
1: S trochou nadsázky by se dalo říci, že se Brno bojí dopravy. Vysvětlení má náš kolega Savana.
3: V budoucnu může omezit i vjezd aut do širšího centra. Brňané se musí připravit na omezení vjezdu třeba na ulici Koliště nebo Husovu. Stávající silnice přestávají stačit a je nutno na obří rozvoj reagovat. Zvlášť když si město klade za cíl mít funkční a plynulou MHD, zejména tu tramvajovou, která tvoří páteř celé veřejné dopravy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Slavný cyklistický závod Giro d'Italia pojedou dva Češi. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Už po deváté v kariéře se na Giro představí Jan Hirt. 35-letý cyklista je v nominaci týmu NSN. Poprvé si pak Grand Tour vyzkouší o 9 let mladší Tomáš Kopecký. Giro začne už tento pátek v bulharském Nesebaru.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Vabilivova, zvláštní znamení Woodcraft. Jedna z těch písniček, nebo respektive jediná písnička, která nám otevřela další vysílací hodinu společně s Kačkou a s Vláďou. 7 hodin, 6 minut, 6. květen, když jsme u těch šestek, je dnes na ozdobu v kalendáři. Ano, máme středu.
1: Ano, šestka na ozdobu a ještě nějaké jiné číslo bývá na ozdobu, Vláďo?
0: Já myslím aktuálně k dnešnímu dni, že ta šestka zdobí ten kalendář, třeba i v souvislosti s počasím, ke kterému se určitě za chviličku dostaneme.
1: Jo, takhle. No tak samozřejmě také kromě počasí vás možná bude zajímat to, že pokračují didaktické testy. To znamená, že ty maturity už pomaličku gradují, takže další didaktické testy, tentokrát z cizích jazyků. Myslím, že tam je německý jazyk, francouzština a španělština. Tak držíme palce, nebude to jednoduché, to samozřejmě ale asi předpokládáte, milí studenti, ale myslíme na vás.
0: No, nemaluj na zeď, samozřejmě studenti to všechno zvládnou, pochopitelně.
1: Já vůbec nemaluju, my vám věříme.
0: Ano, takže tuj, držíme palce, když tak nás potom informujte během dnešního dne nebo třeba i zítra, jak konkrétně třeba u vás to dopadlo. Budeme se na tu informaci těšit.
1: A klidně nám napište i vy, rodičové nebo babičky a dědečkové, jak to prožíváte, jestli prostě držíte palce a říkáte si, že to je moje holka, už to prostě za chvilku, uf, a teď už to píše hodinu, jestli prostě to takhle prožíváte.
0: Já to prozradím, můžu, ty to máš doma vlastně, že? No,
1: tak dneska už je volno, ale jinak samozřejmě to myslím, že prožívá každý rodič maturujícího dítka.
0: Teď už muzika, Ladislav Vodička, Řidič. Ten tvrdý chleba má.
1: O tom řízení a o té dopravě, to bude za chviličku aktuální na Country Rádiu.
0: Dneska ráno.
2: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejší...

0: Michael McKenzie ve vysílání Country Rádia. Krásná písnička, čas máme 7 hodin a 13 minut. My jsme slíbili, že se nakoukneme na silnice a také si malinko zrekapitulujeme počasí.
1: Tak začínáme tou dopravou na D1 v Ostravě ve směru na Polsko od exitu 354. Počítejte s tím, že se tam začala tvořit docela pěkná kolona, taková pěkná v uvozovkách, tak dávejte pozor, na tomto úseku se zdržíte a nebo prostě zvolte nějakou objízdnou trasu.
0: Ano, teploty v tento aktuální čas po ránu, jak už jsme zmiňovali před chviličkou, jsou v rozmezí od nějakých 10, což je na severu Čech, po nějakých 14 až 15 stupňů, což tady vidíme, že je na Olomouckém nebo v Olomouckém kraji a na jižní Moravě. Co se týká deště, odpoledne by měly přibývat lokální bouřky a také nějaké ty srážky, což je pozitivní informace pro zahrádkáře a hlavně pro zemědělce. Tak držíme palce, aby ten deštík nebo ten déšť byl o něco vydatnější.
1: Tak pokud se plánujete vrátit dneska v odpoledních hodinách, nedoporučuju bílé tenisky, zvlášť pokud jste prostě třeba před nedávnem vytáhli z pračky, máte je pěkné, ano, čisté, tak dneska určitě se hodit moc nebudou.
0: Robert Křesťan, poutníci, pojďte se napít. Tak to je výzva těsně před tím, než se podíváme do historie. Ano, čekají nás za chviličku data v datech.
1: Tak až káva chutná.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Ano, je to až neuvěřitelné, že 6. květen je 126. dnem letošního roku. Zkrátka nám ten čas opravdu letí. No a letěl i napříč historií, kde se podíváme do roku 1434, kdy právě toho dnešního dne umírnění husité přepadly a dobily radikály držené nové město pražské.
2: Dneska slaví své narozeniny herec Oldřich Wiesner. My ho známe z filmu jako Mis konce světa, Na konci světa, nebo no, tak to si myslím, že je úplná legenda, Léto s kovbojem.
1: Ano, tam hrál krásnou roli. V roce 1973 se narodil herec, zpěvák, kytarista a moderátor Aleš Háma. Přejeme všechno nejlepší.
2: Ve světě by slavil Sigmund Freud, narodil se roku 1856, šlo o rakouského lékaře a psychiatra, zakladatele psychoanalýzy.
1: V roce 1961 se narodil americký herec, scénárista, režisér a filmový producent George Clooney. Určitě ho znáte, velký sympatiák, za své výkony získal 3 zlaté glóby a také obdržel 2 Oscary. No a v jazyce českém, třeba ve filmu Daného parťáci ho nadaboval Jan Kanizano a další dabingy Jiří Štěpnička nebo Vladislav Beneš.
2: V roce 1990 zemřela Jana Petrů, česká zpěvačka. Jana Petrů je i vlastní jméno zpěvačky Petry Janu, která si ale změnila jméno, aby nevznikaly záměny právě s Janou Petrů.
1: V roce 2018 zemřel Josef Mladý, bavič a moderátor. Mimo jiné spolupracoval také s country kapelou Fešáci.
2: No a máme tady ještě jedno úmrtí ze světa. V roce 1992 zemřela německo-americká herečka a zpěvačka Marlene Dietrich.
1: Tolik dnešní data v datech a čas 7 hodin 20 minut.
2: Přejeme pěkné ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za chviličku už bude 7:30, přesně, abych byla konkrétní, dobře, tak za 3 minuty. Dávajte si pozor na D1 mezi Koberovicemi, tedy za Koberovicemi, je to ve směru na Brno, 78. kilometr za zatáčkou, je tam odstavený kamion a prudce se vybočuje, tak už předtím zvolněte, abyste o tom, protože už o tom víte, tak samozřejmě můžete zvolnit a této situace trošku předejít. Dáme si informace, které se týkají vlakových výluk, protože hned několik jich tady máme, tak abychom na ně nezapomněli. Týkají se trasy Český Těšín, Frýdek, Místek, Police nad Metují, Broumov a Držbach, Teplice nad Metují, anebo Vsetín, Půchov. Ta je taková dlouhodobá, s tou se budete setkávat dnes a denně u nás na Country Rádiu. Ta totiž vydrží až do konce roku. Přejeme šťastnou cestu a hezký poslech Country Rádia.
2: Country Rádio.
0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy 2 písničky v podání jednoho interpreta.
3: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Tak to slibuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Chrudim chystá zakázku na nové radary. Chce je umístit do obcí, které o kontroly rychlosti požádali. Pod dohledem nebudou jen hlavní trasy, ale i méně důležité silnice. A budou se rozdávat pokuty. Strážníci šumperské městské policie si plánují pořídit novou mobilní laboratoř na testování návykových látek. Plánují ji využít třeba při výjezdech k žákům, u kterých mají učitelé podezření, že jsou pod vlivem drog. Nové zařízení jim má pomoci i v situacích, kdy žák test na drogy odmítne. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude převážně slunečno s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 26 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
3: Country Fontana 2026.
2: Okamžitě volám.

0: dělí, i když se třeba odstěhují do jiného města, tak to neznamená, že na sebe zapomněli nebo že se už nemají rádi.
1: Určitě. Byla to super sousedka, vnučka, byla o 3 roky starší než já. Bohužel před nějakými 16 roky zemřela. Bylo jí 45 let, napsala nám Ladislava.
0: Emilka píše, také mám kamarádku už od dětství. Ještě jsme nechodili ani do školy, přistěhovali se vedle nás do domu, stýkali jsme se jako rodiny. Vidíme se pořád, můžu se na ní spolehnout, známé mám taky, ale to je něco jiného.
1: Libor napsal, to přišlo samo od sebe.
0: Mně se líbí, co napsal Pavel, protože ten napsal, že si ho koupil za 1000 korun. Jmenoval se Pajda a byl to jezeve zrzavej dlouhosrstej, nikdy nesklamal a jezdil se mnou dlouhých 10 let v kabině kamionu.
1: No, o těch pejscích tady toho je opravdu hodně. Na dálkovém pochodu Ještěd Všeň 37 kilometrů v roce 1982 šel jsem ho se svým vlčákem, napsala Jaroslava.
0: Tak jak jste se seznámili se svým nejlepším kamarádem, to byla otázka, na kterou jsme se ptali, jestli si chcete hezky počíst a třeba se i trošku dojmout, tak se podívejte na Facebook Country Radio, protože tam je opravdu hodně krásných příspěvků, za které děkujeme.
1: Krok minus rok, to už je kapela na pořád ve vysílání Country Radio.
0: Přejeme krásnou středu.

0: meditate on it. Understand, you man, you hear me talking, honey. Understand, you man, remember what I told you.
1: Understand your man, to bylo takovým tím krásným, hlubokým hlasem jako Johnny Cash.
2: Ano. Víš taky, Vláďo, u Johnnyho Cashe trochu?
3: Malinko, I'm your man.
4: I'm Johnny Cash.
3: I'm Johnny Cash, jasně, ano.
2: Ty jsme tady byli dvakrát jako Johnny Cash, mohli jste si vybrat takovou tu jemnější verzi.
3: Ano, v mém případě, a tu tucnější v případě kačky, samozřejmě kápu, jasně. Čas 7 hodin 45 minut a my se jdeme podívat na počasí, ale nejprve se mrkneme na D1 z Prahy do Brna na sjezdu na Koberovice na 78. kilometru v pravotočivé zatáčce. Vybočují kamiony, dávejte si na to pozor, proč vybočují, protože ve stoupacím prohu tam stojí nepojízdný kamion, takže pozor, 78. kilometr z Prahy do Brna.
2: Tak, je to za těmi Koberovicemi, ano, tak ano. To je informace, která už trvá nějakou tu dobu, ale stále se tam nic moc nezměnilo, tak počítejte s tím, že tam jsou tyhle komplikace. Co je příznivé, to je počasí, protože teploty nám lezou nahoru, je krásně slunečno na mnoha místech, odpoledne se to ale změní, tak se nenechte zmást a ty dešníky si určitě přiberte určitě do svých tašek. Teploty aktuálně mezi 11 až 16 stupni Celsia. Na Moravě, na té jižní Moravě mají až 18.
3: No a teď nás čeká Aleš Petržela, Člověk a Bůh, název té další písně. No a po ní už tu máme dnešní soutěž, kde budete hádat, kdo je kdo.
2: Kdo je kdo? Ta soutěž se jmenuje Poznáte, kdo jsem? Wow.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No, tak jdeme na to. 7 hodin, 8 a 40 minut. Máme tady opět 5 otázek, opět 5 odpovědí a jenom na vás, jestli se zapojíte do naší soutěže a jestli budete chtít odpovědět, jestli budete chtít zkusit své štěstí, anebo naopak, jestli prostě si budete naprosto jistí a řeknete si, tak já zavolám a tentokrát určitě vyhraju.
2: Tak a můžeme vám říct, že pro vás vybíráme osobnosti veskrze lehce uhádnutelné.
1: No, ne vždy.
2: No, ne vždy, ale vždycky to uhádnete, to znamená, že to je opravdu jako pro naše posluchače docela příjemné a jednoduché. Tak uvidíme, jestli se trefíte i dnes. Já si myslím, že určitě.
1: Tak takhle, musíme říct, já to trošku opravím, jo, Vláďo, ty teď jsi to udělal, jakože vybíráme samé jednoduché věci, abyste to vyměli jednoduché, jenže vy jste chytří. Takže my to prokládáme, někdy je to lehčí, někdy je to těžší. To samozřejmě, aby jako každý si mohl vybrat, jako ne každý zná prostě třeba matku Terezu, že? Jako byla včera.
2: No, ale včera teda jako opravdu to bylo okamžitě, jak se říká, na první dobrou.
1: No a přitom to bylo docela těžké. Ale alespoň si myslíme. Tak jdeme na dalšího skvělého hosta, kterým je v našem pořadu někdo, jehož jméno určitě za chvíli uhádnete. Takže já se ptám, kdo jste?
2: No, respektive byl jsem. Zemřel jsem nedávno v roce 2023 a byl jsem spisovatel českého původu, narozený v Brně.
1: Žil jste celý život v Česku?
2: Ne, později jsem emigroval do Francie.
1: Čím jste se zabýval?
2: Věnoval jsem se psaním románů a eseji, ale působil jsem také jako učitel a přednášel jsem na vysoké škole.
1: A jaký typ knih jste psal?
2: No, psal jsem především filozofické romány, zabýval jsem se tématy lásky, existence, paměti a identity, ale často jsem se vracíval k otázce paměti a zapomínání.
1: Ale. Tak jaké je vaše třeba nejznámější dílo, aby jsme se trošku chytili?
2: Abychom se odrazili, ano, určitě, tak já si myslím, že teď už to pro naše posluchače nebude nic těžkého. Na tu otázku, jaké je vaše nejznámější dílo, musím odpovědět, jedním z nich bylo Nesnesitelná lehkost bytí.
1: No, tolik tedy 5 otázek, 5 odpovědí. Jak jste na tom? Víte? Jste si jistí?
2: Možná teď tápete mnozí, ale můžete zavolat, nebojte se, na telefon 210 323 333 a pak, když se trefíte, Deštník Country Rádia je váš.
1: Country Rádio, hezké ráno. Prosíme, vypněte si telefon, Haló, slyšíme se. Tak tady to úplně nevypadá, zkusíme další telefon.
2: No, ale
1: Country Rádio, dobrý den. Haló?
3: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, tak vás moc zdravíme. Tak o koho šlo?
3: Já si vás vypnu. No, Milan Kundera.
1: Kundera. No. To je ta správná odpověď.
2: Poznala jste to podle té naposledy jmenované knihy?
3: No, jak jste řekla, Francie.
2: Jo, nesnesitelná lehkost bytí.
1: Jasně, to znamená, že u druhé otázky už vám bylo jako jasno, později jsem emigroval do Francie, tak tam už to bylo jasnější.
3: Jo.
1: Tak skvěle.
3: Já jsem takovej docela čtenář.
1: Jo, takže jste jeho fanoušek, dá se říct?
3: No tak úplně ne, ale přečetla jsem.
1: Odkud nám voláte?
3: Z Náchoda.
1: Tak vás moc zdravíme do Náchoda a právě tam posíláme vaši cenu za tohleto správnou odpověď. Mějte se moc hezky.
3: Taky.
1: Naslyšenou.
2: No vidíš to, prej těžká.
1: No, dneska to bylo třeba možná jednoduché pro někoho.
4: Když jižní vítr

0: Ivan Mládek zpíval o tom, že medvědi nevědí. To je sice možné, ale my dozajista víme, co nás čeká v příští hodině.
1: Tak my nejsme medvědi, protože my víme, že nás po 8. hodině čeká třeba kapela Brontosauři, dáme si jejich písničku Večerka, se kterou otevřeme další společnou hodinu, v níž nás čeká mimo jiné Pořad pod lupou.
0: Ano, tak zůstaňte s námi, hezký den a poslech přeje Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacair se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
8: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
1: Patáčka, víří, prak vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné. Některé jsou vzrušující.
2: Po Strazavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
3: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stále platí, že lesní požár v Národním parku České Švýcarsko by mohl být úplně zlikvidován do pátku. Doufá v to generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček. Připomínám, že hořet začalo v sobotu, přesnou příčinu zatím hasiči neznají. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. A

0: Rozpilovou loučku podání kapely Ponožky pana Semtamťuka opouštíme 14. minutu po 8. hodině raní a jdeme se kouknout na počasí. Tak když tady máme otevřenou mapku České republiky aktuálně k tomuto času, který jsem před chviličkou prezentoval, tak nejtepleji máme zhruba v Praze, v Pardubicích a také v Ústí nad Labem. Obloha je polojasná. Jasno je v Pardubicích, no a nějaké přehánky máme hlášeny z Českých Budějovic, takže uvidíme, jak to s tím deštěm v těch odpoledních hodinách bude vypadat.
1: Tak nejenom jasno mají v Pardubicích, jasno máme my i, jak to vypadá s dopravou tady ano. V Praze, tak na D1 před Brnem z Prahy, je to zhruba 180. kilometr, těsně před Brnem se tam začaly tvořit klasické ranní kolony, ale s mnoha kolonami počítejte i v Praze. Konkrétnější budeme o 8:30 ve vysílání Country Rádia v jsou ale i tunely, tam se to docela začalo štosovat, tak pokud se pohybujete po Praze, poslouchejte dál Country Radio, dozvíte se podrobnosti.
0: Teď už Michal Tučný, jak chcete žít bez koní, a pak tu máme pravidelný pořad, který se jmenuje Pod lupou.
1: Přejeme hezký poslech a pěkný.

0: pod lupou.
1: 8 hodin 18 minut si budeme povídat o Oldřichu Wiesnerovi, který má právě dnes své narozeniny. Jde o českého herce, kterého znáte z mnoha krásných českých filmů.
2: No tak si ho pěkně přiblížíme. První z filmů Oldřicha Wiesnera natočil v roce 1962. Po absolvování DAMU, což bylo v roce 1969, působil až do roku 1977 v divadle Jaroslava Průchy v Nakladně a také v Mladé Boleslavi. Poté v pražském činoherním klubu, což bylo do roku 1998, a později hrál v divadle ABC, které spadá pod Městská divadla pražská.
1: No a tam hrál například v krásných inscenacích Cizinec, Frederik, Jezinky, Bezinky nebo Tři muži ve člunu a Pes. Do povědomí televizních diváků se patrně ponejvíce zapsal svojí rolí sluhy Saturnina ve filmu Saturnin. Jedná se o velmi výrazného herce s velkým komediálním talentem. Se svojí první manželkou herečkou Janou Šulcovou má dvě dcery.
2: No a s tom manželství pokračoval. S druhou manželkou, pro změnu Zuzanou, má dceru Viktorii. No a po druhém rozvodu žil 20 let s herečkou Vendulou Křížovou, se kterou má tři děti.
1: Později musel své pracovní aktivity, a to ze zdravotních důvodů, ukončit. My ho ale pamatujeme z krásných filmů, například Mis konce světa.
2: Ano, tam hrál Vuka, že jo, brášku toho malého kluka. Nebo Léto s kovbojem, Boba, toho neúspěšného medika.
1: Bylo nás pět, a nebo zmiňovaný Saturnin.
2: Ano, tam doslova do písmene exceloval, takže to je přání narození nám skvělému herci Oldřichu Wiesnerovi.
1: Přejeme hlavně hodně zdraví. Tady je Pavlína Jíšová, dáme si její písničku Tři muži.
2: Hezký poslech, krásné ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 9:05 vlaky nejezdí na trase Chrudim Slatiňany, také Tábor Chýnov, Vítkov Odry, blíže vedle Česká Lípa nebo Lipno Rybník. To jsou takové ty polodenní vlakové výluky, kterých už určitě víte, že trvají zhruba do 16. hodiny. Jak to vypadá na silnicích? Dostaneme se do té Prahy, kde máme hned několik komplikací. Na Průmyslové čekejte jedno havarované vozidlo. Je tam i předmět na vozovce. Došlo tam ke střetu dvou autobusů a jednoho nákladního vozidla. Je to tam docela nepříjemné a docela určitě se tam zdržíte i v přilehlých ulicích. Další informace, to už máme ze Strahovského tunelu, konkrétně levý jízdní pruh ve směru na Prahu 5, tam blokuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Bouralo se také v Praze v ulici Ke Koulce a také na D11, zhruba na 4,5 kilometru ve směru na Prahu. Buďte na sebe opatrní. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: Fly Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda podporuje koaliční návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat. Místo půlročního vězení za ně má hrozit nejméně roční. Usmrcení domácích zvířat má být nově považováno za trestný čin. Novelu teď projedná sněmovna. Podle nemocnic přibývá dětí a mladistvých, kteří se otráví kratomem. Sanitka je na urgentní příjmy, v některých případech vozí i přímo ze škol. Výjimkou není ani kombinace intoxikace kratomem a alkoholem. Na Vysočině letos skončí platnost řidičského průkazu zhruba 24 tisícům lidí. Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 tisíc řidičů. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude převážně slunečno s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 26 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio a teď v 8 hodin a 33 minut pro vás máme připravený pořad, který určitě dobře znáte a který máte určitě velmi rádi. A pokud jste se ještě dneska nedívali do kalendáře, tak možná ani nevíte, kdo dneska slaví svůj svátek. Tak za malý okamžik vám o tom povíme více. Teď ale Olivia Newton-John v našem vysílání. Přeje vám příjemný poslech teď v 8 hodin a 34 minut. Hezké dobré ráno.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Jak jsme slíbili, tak činíme. Pokud jste tady nekoukali ještě do kalendáře, tak vězte, že dnes svůj svátek slaví Radoslav a také Radoslava. Budeme se věnovat těm mužům, protože ti jsou tady prostě na prvním místě a jsou tady tučněji. Tak toto jméno má slovanský původ. Vyvinulo se ze slovanských slov raděti, starat se, tedy sláva. A novodobější výklad pracuje i se slovem radovat se. A tady Radoslav se vykládá jako ten, který slaví radost nebo starající se o svoji slávu.
2: Ano, a těch Radoslavů máme přes 3000. Teď uděláme takovou retrospektivu v čase. V České republice jsme slavili svátek 7. dubna, kdy oslavovala Hermína. No a k té Hermíně se oklikou vracíme, protože dnes, 6. května, je to aktuální jméno na Slovensku. A jedná se o ženské křestní jméno staroněmeckého původu. Další variantou jména je Hermana. Vzniklo z mužského jména Herman. No a toto jméno znamenalo pán vojska nebo také válečník. Takže i válečníkům a těm válečnicím přejeme všechno nejlepší.
1: Dneska máme také Světový den astmatu, což je každoroční událost pořádaná globální iniciativou pro astma s cílem zlepšit povědomí o astmatu a péči o něm po celém světě. Právě vždycky takhle tu první středu v měsíci květnu se právě odehrává ten Světový den astmatu. A také máme Mezinárodní den proti dietám a ten byl založený už v roce 1992 a bojuje proti dietní kultuře, propaguje zdraví v jakékoliv velikosti a upozorňuje na nebezpečí drastických diet.
2: No a tady se nám to tak malinko jako rozdělilo na dva tábory. Někdo diety opěvuje, někdo je haní. Takže den proti dietám a pro vás, kteří ty diety rádi nemáte, je právě aktuálně dnes, ten 6. květen.
1: Tak. Co máme? Ještě tady něco slavíme?
2: Máme tady Ovidia, římského latinského píšícího básníka. Proslavil se především díly Proměny a Umění milovat.
1: A ten má teda narozeniny nebo svátek? Já myslela, že má právě narozeniny, takže ten už by žádné narozeniny neslavil. Takže hleda tak maximálně svátek. Dobře, tolik tedy informace, které se vztahují k dnešku. Taky jsme se dozvěděli o tom, jak je to s těmi skautskými tábory, kdy byla ta večerka. Tak jestli vás to zajímá, prosím vás, volal nám z Denda, že měli večerku v 21 hodin. A přišla nám taky informace, že prý ve 22 hodin. Tak Vládě, seš v nějaký minoritě.
2: Ne, my jsme měli v 7, protože se nás vedení tábora chtělo zbavit, aby měli dostatek volného času sami pro sebe. A my jsme byli rádi.
3: Znám tě hezkou řádku let, jako kluci z recesí, do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: 8 hodin 4 a 40 minut posloucháte Country Radio, kde se dozvíte něco málo o počasí, abyste věděli, jak se na dnešní den připravit. Počítejte s tím, že navzdory tomu, že venku teď třeba u vás svítí sluníčko, tak odpoledne už by mělo sprchnout, ale ty teploty budou velmi příznivé, 22 až 26 stupňů Celsia.
1: No a méně příznivé to na D1 směrem z Brna na Prahu. Tady se nám tvoří kolona už na 65. kilometru. Prudce se tam brzdí, takže počítejte se zdržením i v tomto místě. Aktuálně tedy D1 ve směru z Brna na Prahu.
0: Tolik tedy z dopravy, tolik tedy z počasí a teď ještě nějakou tu muziku. Dáme si Kennyho Rogerse ve vysílání Country Rádia.
2: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
3: You've painted up your lips and rolled and curled

0: God's sakes, turn around.
1: Dospíváš to?
2: Ano, tak krásně jste se měli možnost rozespívat díky Kenny Rogersovi o Ruby v písničce, která dozněla právě teď. Určitě jste si ji poburkovali v jazyce českém v podání Pavla Bobka, Ruby, nechtějí mi lásku brát. No a proč o tom hovoříme? Protože právě teď v 7 hodin 48 minut je ten správný čas, abyste vytočili telefon 210 323 333, zavolali nám v případě, že budete chtít dospívat následnou ukázku.
3: No, máme tady pro vás ukázku jedné docela známé písničky a myslím si, že budete vědět většina z vás, jak pokračovat, nebo takhle. Věřím, že úplně všichni tuhle písničku znáte a většina z vás bude vědět, jak pokračovat.
2: No a věříme, že také z té většiny se někdo ozve tak, aby nám ten konec té písně, nebo alespoň její část, dospíval.
3: Country Radio, hezké ráno.
4: No, tady Břeťa, Liberec.
3: Tak Břeťo z Liberce, moc tě zdravíme. Jaké máte počasí u vás?
4: No, teďka už je tak polojasno, v noci pěkně zapršelo.
3: Ano.
4: Dost, takže to je fajn.
3: Jo, nenachladl si.
4: Prosím?
3: Jestli si nenachladl.
4: Ne, takže ale byl jsem se koupat, už jsem byl v bazénu.
3: Jo, no tak dobře, že si ale nenachladl, jo, aby si měl prostě ideální hlásek na dospívání písničky, kterou tu máme připravenou. Tak malý úryvek, 7-vteřinový je připraven, ty také?
4: No, snad jo.
2: Tak, držíme palce, jdeme na úryvek a pokračujeme ve tvém případě dále.
5: Já chci mít čapku z bambuí, nahoře jíst, každali mít se v lavoře.
4: No.
3: Od rána.
4: No.
3: Mít já to čapku z bambuí,
4: nahoře
2: jíst, tak, aspoň melodii a část textu.
3: Tak pojď s náma. Mít čapku z bambulí
4: na hoře.
3: Pojď. Od rána po celý
2: den.
4: Den.
3: Spí.
2: Va.
4: No. Já. My máme tu písničku s kamarádama i zpívám.
2: Ano.
3: No pojď, musíš kousek, no, jinak honem. Prostě nebude za to žádná cena. Tak znova. Mít čapku z bambulí.
4: Bambulí na hoře.
3: Mít se v lavoře.
4: Od rána po celý den zpívat si jen.
3: No dostali jsme po sebe, já si myslela teda, že už dneska tu cenu nedáme.
2: Já jsem se zapotil víc než ty, chlape. Tak dobře.
4: No, teda... A my máme ještě takový refrém, a ten, jak je to, tak tam je rum, vodka, becherovka.
2: No, a pořád dokola, ano. Pořád dokola, než se to vypije všechno.
3: Tak to jsme si udělali takové alkoholické okénko. Tak, dobře, nakonec jsme s tebe dostali alespoň část této písničky a to byl samozřejmě záměr.
2: Takovej nervák jsme tady ještě neměli.
3: To byl teda nervák. Tak kolikrát jsme pomáhali? No. Tak 3x, 4x, ale nakonec to vyšlo. No.
2: Dobře, takže původně
4: si... To je ten mozek, vygumovaný.
2: Původně si měl vyhrát triko, takže posíláme část a další triko si rozebereme místečkou, každý bude nosit kousek, jo? Bylo to společný, vysíláme.
3: Rozdělíme ho na 3 kusy, jeden je tvůj každopádně, jo? Měj se krásně, gratulujeme.
4: Děkuju moc krát.
3: Tady je Jarek Nohavice a celá písnička Hlídač krav.

hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Sopáci a Tennessee Waltz ve vysílání Country Radia. Za 3 minuty už bude 9.
1: No a v příští hodině nás čeká nejenom téma ranního otazníku, ale máme tu také vzácného hosta. Nebo první středa v měsíci, tak přivítáme Vlastimila Šindeláře.
2: Country počasí.
3: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Finanční správa už začala rozesílat informace k dani z nemovitých věcí. Nejpozději do 1. června ji musí zaplatit více než 4 miliony lidí. Dětské domovy po zavedení nové superdávky přišly o přídavek na dítě, který doposud využívali například na volnočasové aktivity, a to včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje, jakožto jejich zřizovatelé. Peníze často přijdou ale až v době, kdy už je na přihlašování na dětské tábory a pobyty pozdě. Děti z dětských domovů tedy mají smůlu a na tábory pravděpodobně nepojedou. O obchvatu Jízerního Vtelna teď Luboš Dvořák.
2: Stavba obchvatu Jízerního Vtelna u Mladé Boleslavy na hlavní tahu od Mělníka se stává hvězdou sociálních sítí. Projíždějící posádky vozidel si točí postupující práce na hloubeném tunelu a odhalení monumentality zámku Stránov, který tak vystoupil ze zeleně a je dominantou nad zatím teprve druhým tunelem ve středních Čechách. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Kde budou mít novou sportovní halu, to zjistil náš kolega Luděk Savana Urbánek.
3: Obyvatelé a sportovci z Nových Bránic na Brněnsku, ale třeba i z nedalekého Brna, mohou brzy využívat novou sportovní halu. Pokud půjdou závěrečné práce a kolaudace podle plánu, halu v Nových Bránicích zprovozní v polovině května. Nová stavba za zhruba 120 milionů korun nahradí dosavadní nafukovací halu. Nová hala nabídne zázemí pro několik sportů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A nakonec zpráv ještě tenis. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září. Hrát se tam bude na tvrdém povrchu. Ještě dodám, že Davisový zápas se v O2 aréně hrál naposledy v roce 2013. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: No a správný čas. 9 minut po hodině 9. Máme tu dnešní, tedy středeční dopoledne. A my jsme nejenom avizovali, ale slibovali jsme, že dnes v naší takové té zahradnické poradně bude jako vždy, protože první středa v měsíci. Vlastimil Šindelář. Vlastíku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a posluchače.
2: Tak hezké dopoledne, Vlastíku. Tak konečně nám zapršelo. Máš z toho radost?
1: No já úžasnou, já se furt těším, až jednou v rádiu začnou říkat, dnes bude hezky, ne že bude svítit sluníčko, že bude teplo, ale že bude zatažíno a že bude pršet.
2: To říká Vladě už od včerejška.
0: No já, se
1: no, já už to říkám roky.
2: Vladě se taky vždycky už těší a já jsem jenom takový ten člověk, co je proti, jako, co říká, že by mělo pršet jenom na těch polích a na těch zahrádkách.
1: Tak bylo by ideál, že kdyby pršelo v noci a ve dne svítilo sluníčko.
2: Ne, ale...
0: Já to musím říct, Kačka je takový jako truhlítkový zahrádkář, protože ona má truhlíčky, má v tom krásné kytičky, rajčátka, ke kterým se dnes dostaneme a může přijít s konvičkou, má takovou krásnou konvičku s kytičkama, tam si to pěkně zalije, nemá absenci ovodu, že ho nechá si odstát vždycky a tak dále.
2: Přesně, tak já to dělám ještě, přesně tak, jak se to dělat takže má, říká Vládě.
1: Ještě musí tím kytičkám zpívat, aby se tak hezky vlnili a to jako
2: nedělají
1: ta pyšná princezna.
0: Kačka, když zpívá, tak ty kytky normálně zajdou za chvíličku.
1: To je radši to.
2: Dobře, ale o tom zalévání a o té závlaze tady dneska bude řeč, protože ty jsi přišel s takovou, jako řekněme, jako velmi
0: raditou,
2: zvláštní, takovou velmi zvláštní věcí, ale možná, že o ní víte, kterak zalévat, jo? Jestli jste viděli vašeho souseda někdy zalévat, když prší a klepali jste si na čelo, tak to jste si klepali špatně teda, viď, Vlastíku?
1: Tak, jako... že zalévat by se mělo, když je relativně nejchladnější a vlhko, vysoká vzdušná vlhkost. Málo komu se chce stávat třeba ve 4 ráno, když se udělá rosa pěkně na trávě a přijde jít zalévat, ale stejně tak jako tu rosu nahradí, když začne pršet. Já nemluvím o přívalových deštích a o nějaké bouřce, ale prostě když přijde takový ten deštík normální, ten májový deštíček, který neuškodí, pomáhá, tak většinou spadne té vody docela málo. A když přitom začneme zalévat, tak to vlastně podpoříme, ta voda se nám dostane hloub, potřebujeme, aby se dostala prostě víc jak ty 2 cm na povrchu, předám, odsaď se rychle odpaří. Ale právě, aby nám stekla do těch hlubších vrstev, takže ideální je zalévat při tom dešti a jak
0: ano,
1: se říká...
0: Když je vlhko ve vzduchu, tak, jasně.
1: A zalévat je lepší prostě vydatně, radši jednou za týden to vydatně prolít, aby ta voda fakt šla dolů, než každý den jakoby obarvit ten povrch té půdy natmavo tím, že ho zvlhčíme, ale to se zase všechno odpaří a rostliny z toho nic nemají.
0: No, pravdou je, že já, než jsem tě poznal a než jsem díky tobě získal celou řadu velmi podnětných a podstatných rád, stejně jako Kačka ohledně truhlíku.
2: Tak jsem vůbec nezaléval.
0: Ne, počkej, já jsem zaléval v pravé poledne, kdy bylo parno. A bylo to zvláštní, protože já jsem tou konvičkou a než vlastně dopadla na zem, tak tam nic, žádná kapka nebyla, protože ta voda se hned odpařila.
2: A to nesmí zalévat z 5. patra.
1: No, a nebo na Sahaře, ale...
0: Jo.
1: Ne, ano. Ale tak ne, to není, ale rada, pravda je ta, že třeba když se zalévá, já nevím, kolem 5. odpoledne, kdy už si říkáme, že už slunce pomalu se chýlí k západu, tak je fakt úplně vysušený vzduch, je horko. A pak de facto, i když ta voda dopadne na půdu, tak víc jak 75% se jí stejně odpaří a vítr odnese k sousedům třeba.
0: Ano, voda je vzácná, jak bychom s ní měli šetřit. A šetříme tak. I díky tomu, jak jsi řekl, ta vzdušná vlhkost.
1: Tak.
2: Mm-hmm, no takže to je dobrá rada, takže příště, až bude pršet, vyběhněte s konvičkami, že pěkně s těmi hadicemi to, a pěkně to znova ještě k tomu jako přidejte.
1: Tak to nejlepší, že jo, a krásně se chodí, že jo, když je takových těch 25 stupňů a teď nám prší, ušetříme za sprchu, protože se osprchujeme při tom zalévání.
2: Takže předtím ještě namydlit vlasy, že? Sleknout se do plavek.
0: Pobíhat, já už vidím ty zahrádkáře, jak tam běhají normálně ty ženy s těma napěnění a čekají na ten den. No, zahrádkářská kolonie.
1: Až tak to, jako nemusíme se mydlit, ale je to příjemný a hlavně my, co chodíme bez bot, tak je úplně nejlepší právě chodit v té mokré trávě, ano. Že jo, když prší a chodit si na boso venku.
0: Tak, teď je takový možná ten správný nebo relativně správný čas, dostáváme se k rajčatům, každý doma máme nějaké ty předpěstky, já jsem se Vlastíkovi přiznal, tobě taky, Kačko, že jsme dali od semínek a vyrostlo nám to tak do 3-5 cm maximálně a všichni
2: se... A to už je všechno právě,
0: no
2: to
0: a všichni se nám smějí, je to takhle v pořád?
2: Ne. U vás ano, je to v pořádku.
1: Ne, u těch rajčat o nic v podstatě nejde, protože ty rajčata teď rostou strašně.

0: strašně rychle, takže i když máme sazeničky, já nevím, do těch 10 centimetrů, teď je zasadíme, tak oni během prostě pár dnů vyletí a začnou růst, takže není nic ztraceno. Třeba papriky, ty rostou strašně pomalu, hlavně v tom počátku, proto se vysévají už vlastně na konci ledna. Zatímco ty rajčata, ty to fakt všechno doženou. Takže se vůbec jako nemusíme bát a naopak ty menší sazeničky jsou lepší, lépe se chytnou a rychlejš nám rostou.
1: A můžou se už teda přesadit ven?
0: Tak teď je krásně teplo, že i v noci je víc jak 10 stupňů, takže to je úplně ideální to.
2: Ale
0: otázka
2: pozor,
0: je, pozor, ale příští pozor. Týden přijdou ty strašlivý ledoví muži, ale je možný, že si to vybrali už ten minulý týden, takže už by to snad nemuselo být.
1: Náročné.
2: Ano, porada s Vlastíkem Šindelářem bude pokračovat i po klasice. Tou klasikou je kapela Beatles a píseň Michelle.
1: No a pokud byste měli nějakou otázku třeba na Vlastíka, my se aktuálně ještě budeme věnovat třeba slepicím a taky slimákům. Ano. Pokud máte třeba úplně jiné téma, které vás aktuálně teďka pálí a trápí, tak nám klidně zavolejte na 210 323 333.
2: No a stejná klasika, jako je Vlastík, tak jsou i Beatles. Právě teď.

0: Beatles a Michelle v našem vysílání v 9.17, tak my jsme tady otevřeli téma s naším takovým kuchtíkem přes zahradu, bych řekla.
1: Vlastníkem
0: šindelářem, tak povídáme se tady o zahrádkách, o zalévání a vznesli jsme tady takový, řekla bych, jako apel na vás, jestli máte nějakou otázku, že klidně můžete zavolat, tak nám volala paní, že prý jí užírá listy chřestovníček, dělá u toho nějaké zvuky, píská na lilích, jo, na lilích, tak vlastníku, co s tím?
2: Tak je to takový brouček, hlavně ty larvy jsou takový oranžový a je fakt, že když se tam jakoby přemnoží, tak je schopnej ty listy, ty lilie sežrat úplně do mrtě, že tam nezůstane.
0: Květ nechá, jo?
2: Ano, ten květ ani pak nevykvete, protože když to nemá listy, takže v podstatě je schopný jí docela jako zlikvidovat.
0: Mm-hmm. Máme tady další dotaz. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak povídejte, na co jste se chtěl zeptat?
3: Tady holí, chtěl jsem se pana Šindela zeptat. Mám vysázaný česnek jako drudu havel a začínají se mi tam na špičkách těch listů, mi začínají žloutnout. Co s tím? Nebo...
1: Já mám to samé a moc se těším na odpověď pana Šindeláře. Přesně to jsme se střetli. Ano, začíná to žloutnout konečky listů.
0: Tak děkujeme za dotaz.
1: Teď tak co s tím?
2: Teď jste mě dostanil, s tím si myslím, že až tak bych nic moc nedělal. Ten česnek nepotřebuje moc zalejvat. Jo, teď, když je takový sucho, tak jo. Ale on naroste a jakoby tím cibulovinám spíš škodí pak, když mají hodně vody, než když jí mají málo. Když se nezalije, on naroste menší, ale zase je o to víc pálivej nebo aromatický, takže...
1: Dobře, a takže ty žluté listy tady, abys nám odpověděl jednoznačně, nejsou na škodu.
2: Já
1: když to není
2: myslím,
1: úplně
2: to
1: celý
2: jako
1: ze žlutlí. Je to v pořádku.
2: Špička, že to je prostě daný tím česnekem.
1: My jsme hovořili tady o tom pískajícím broučku v podstatě, no. Že jo? A ty, no. Jak teda na něj? Co bys doporučil?
2: A tak samozřejmě můžeme použít chemii, můžeme to postříkat prostě na ten žravej hmyz, když přípravkem, ale pak je taková biologičtější, to buď ho jako sbírat rukama a prostě ho likvidovat.
0: Zavřít ho do krabičky. No.
2: Zavřít to do krabičky.
1: Vzít mu píšťalku, aby tak, si aby přestal pískat totiž na nás, jasně.
2: No a nebo na broučky jsou ideální právě slepice, protože ty, jo, ty broučky se zobou, když je pustíme...
0: Já si taky domů pořídím slepice.
2: Oni lidi právě...
1: Ty nemáš broučky, zase...
2: Ne, a lidi si myslí, nebo mají takový to ty dřívější slepice, že prostě vyhrabou, že udělají takový to, jak se popelí, jak se říká, prostě, že tam ani tráva neroste.
1: No pozor, totiž ty slepice, jako před pár lety, to byla ještě výsada venková samozřejmě no. A tak dále, ale v poslední době, jak jsme se s Kačkou dověděli před pár dny, si ty slepice oblíbili i lidé žijící ve městě, nebo které mají normálně zahradní kolonie a tak dále, a všichni si ty slepice pořizují, prostě jsou fenoménem a jsou in. Jako,
0: protože vajíčka jsou drahá, to no, si tam, myslím, tam, že je primární
1: ano,
0: důvod.
1: Ale tam jsme se dověděli, že nejde jenom o ty vajíčka, ale ta sounáležitost s tou přírodou, že je to krásně, jak chodí a dělají kokodák, že prostě po té zahradě. Nesmíte mít kohouta, to by vás soused zabil.
2: Naopak, když budete mít kohouta, nepotřebujete budík, že ušetříte za hodiny.
1: A co chudák soused, který je v důchodu a teď ho to pořád budí.
2: A důchodci ty nespí, jo, tak ty už běhají po zahradě ráno, když vychází sluníčko.
1: Ten mlžný opár. No, přesně.
2: Ne, ale ty slepice, právě když se pořídí takový ty, co mají jakoby ty rousy trošku, ty peříčka na packách, tak ty tolik nehrabou, takže i když budeme mít trávník, tak ho nevyhrabou. A naopak ty slepice nám fakt vyzobají různý broučky, nebo v podstatě všechny, co jste na té zahradě. A třeba kdo má lískový oříšky a má je červavý, tak nemusí ničím stříkat, protože ta slepice vyzobe pod tou lískou ty brouky a ty larvičky pak
1: chodí po keři nahoře.
2: No, ty nejsou právě, jo. Protože se do těch oříšků nedostanou a tím nemáme červavý oříšky.
1: Takže chování slepic bys doporučil. Jak si na tom ty máš slepičky nějaké?
2: Tak zatím nemám, ale teď o tom uvažuji, protože jsem si pronal takovou zahrádku, kde je starý kurník a to a přijde
0: takže
2: mi to jako
0: láká.
2: Škoda, láká mě
1: to.
2: Mě to
1: láká taky.
2: Takže půjdu do slepiček.
0: No. Ale samozřejmě to není jen tak, že pořídit si nějaké zvíře. Řádku, tak samozřejmě je potřeba si o něm něco taky zjistit, něco víc, nejenom šeru to, že snáší vajíčka tak a že sbírá tady broučky po zahradě. Tak to si myslím, že byly docela jako zajímavé informace a teď vlastníku přišlo spoustu dotazů, spoustu lidí ještě volá, ale k těm už se bohužel teda z časových důvodů nedostaneme, ale ty budeš odpovídat na dotazy v Českých Budějovicích, jak my
2: tak.
0: Dobře víme.
1: Jo, ano, ano.
2: Příští týden tam budu celou dobu vlastně od čtvrtka až do neděle, takže lidi můžou přijít. Za mnou, nebo tam se podívat, ne na mě, ale na tu
1: no tak,
2: výstavu.
1: Dobře, takže to bude... jako počáru si skoro. Prosím vás, přijďte hlavně na Vlastíka, je to fešák, sympatiák a o zahradách a o flóře ví absolutně
0: klidně se s vámi i vyfotím.
1: No, no, no.
0: Tak, a zodpovím vaše dotazy.
1: Ano.
0: A
2: hrozně jsem ukecanej, takže si s váma rád popovídám.
1: No a ty jsi nám vlastně donesl i vstupenky do soutěží, tak. Takže příští týden prosoutěžíme tyhle ty lístky na tu konkrétní akci, jak se jmenuje.
2: Tak je to to jarní hobby v Budějících a tam právě budu mít takovou poradnu, takže fakt budu rád, když hodně lidí přijde za mnou.
0: Od čtvrtka do neděle, příští týden se můžete těšit i na vlastníka šendeláře v Českých Budějovicích, bude tam radit, co mu síly budou stačit a že těch sil má.
1: No a tak. Já tedy mohu s Kačenkou potvrdit, že my jsme ho měli v Olomouci na Flóře, že jo, Kačka to může potvrdit a hovořil tam jak Spartesu a celá řada dotazů a velmi sofistikovaně odpovězených byly právě z úst vlastníka. Tak střídá Českou republiku, tak, Olomouc, jenom, Český Budějovice.
2: Aby to ty jeho Češi, protože neříkají v Budějovicích, ale v Budějkách, tak jako, aby to, já jsem tam chodil do školy, tak trochu vím.
1: Když řekneš Budějkách, tak zase já jsem z Moravy, že jo, tak tam nevím, kam mají jet, že jo.
0: No, ale takže České Budějovice, ale jižní Čechy, ano. Tak vlastníku moc děkujeme za tvoje krásné rady. Věřím, že jsme poradili většině z vás s nějakými lapáliemi, které vás aktuálně třeba teďka sužují. Teď 6. května.
1: Ano, teď si dáme muziku Žalman a spol, krásná ukolébavka. Pak když jsi ospalý, měl z toho taky hodně, ty si v noci zalíval tou konvičkou, tak si můžeš u téhle písničky pěkně zdřímnout.
2: Tak jo, ne, já se půjdu projít, protože ta tráva ještě vlhká, takže ahoj.
1: Děkujeme
0: vlastníku,
1: za návštěvu.
0: Děkujeme a zase za měsíc, to znamená první středu v měsíci na Country Radio se budeme těšit na návštěvu.
1: Ahoj. Ať se ti daří, ahoj.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jestliže vás ta předcházející písnička od Žalmana a spol. Hohou Vatenaj ukolébala, tak my věříme, že vás teďka probereme tématem, které jsme pro vás na dnešní, tedy 6. květnový den, a to v 9 hodin 26 minut připravili, a bude se týkat jídla.
2: Bašty. Nějaké bašty. Ano. Nás by totiž dneska zajímalo téma svačin. Jo. Jestli děláte, anebo jestli jste dělali svému partnerovi či partnerce svačiny do práce. Protože u dětí je to taková jako klasika. Jo. Tam prostě víme, že jako je dělat musíme, jinak by prostě nejedli a my nechceme, aby nejedli. Že? Takže jim to uděláme, oni potom nosí ty svačiny zpátky a my z toho máme postavené vlasy hrůzou na hlavě. A zvlášť, když je vyndají třeba po týdnu až 14 dnech nebo po prázdninách. Ale nás by zajímalo, jestli prostě jste tak jako ochotní a tak jako loajální a prostě máte to tak v sobě jakoby zabudované, že prostě když děláte třeba svačinu sobě, že ji automaticky uděláte i pro svého partnera do práce.
1: Ano, těch důvodů, které dělat svačinu svému protějšku, může být několik. A jedna. Máte ho rádi. Jste spolu krátkou dobu. Ještě vás
2: to bych dělala na první
1: místě. Ještě vás to baví. Ničím vás nenaštval. Plní si své povinnosti. Je k vám milý. Jo, prostě máte ho rádi.
2: Každý den přinese dárek. No tak to tak nějak
1: tu svačinu zpátky, jako
2: namazat tu housku tím máslem.
1: Tak si myslím, že tohle to by mohla být taková satisfakce a takové, jako dalo by se říci, poděkování za tu péči, kterou vám ten manžel dává, a že jich dáváme svým partnerkám víc než dost, je zcela na bílé dně.
2: Jo, tak Vláďa, no. Teď vypadá, když připravuje své manželce svačinu každý den. Děláš to, Vláďo?
1: Dělám to.
2: Dělám
1: to.
2: Jako skutečně
1: den předtím uvařím, připravím svačinu, ano, dělám to. Dělám to velmi rád.
2: Takže uvaříš jí svačinu dokonce, takže svíčkovou.
1: Třeba obě do krabičky a tak. Víš.
2: Vážně. A svačinu?
1: Svačinu také připravuju.
2: Ne.
1: No.
2: A co připravuje pro tebe žena?
1: Milý úsměv za odměnu. No, a mně to stačí. Mně stačí, když se na mě žena milá usměje, třeba jako ty, já celý zihnu.
2: Dobře, možná, že to máte podobně, možná, že úplně jinak, ale my to nevíme zatím, tak nám dejte vědět a těšíme se moc na vaše příspěvky.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Posloucháte Country Radio, je 9 hodin a 30 minut, tak se mrkneme na silnice, protože je potřeba vědět, co pak se tam děje, co pak se tam událo nového. A začneme ale vlakovými výlukami. Ty jsou platné na trase Český Těšín, Frýdek, Místek, Police nad Metují, Broumov, Chlumec nad Cidlinou, Ostroměř a nebo Klatovy, Přeštice. Tahle ta výluka vytrvá až do 13.6. Týká se i rychlíků do Železné Rudy. No a silnice, tak ty jsou jasné. Aktuálně tam máme dopravní kolizi třeba v Poděbradech, v ulici Lidické. Buralo se také v Praze, v ulici Římská nebo Slapská. No a komplikace, ty můžete čekat i v Brně, v ulici Mučednické. Tolik doprava na Country Radio. Za chvilku Josef Šimek a kapela Greenhorns, rok 1849.
2: Country Radio.
0: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
6: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Jsem starej Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zvedl. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zvedl. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím.

0: Tony Linhart, Japonečka. Další klasika, samozřejmě vysílání Country Rádia. Klasika od včerejšího dne je i to, že tady vlastně soutěžíme o volné vstupenky vlastně od pondělí, aby byl úplně přesný, na Country Fontánu. No a pokud uslyšíte takový ten klasický signál, který se rozezní v našem vysílání, tentokrát je Skačková s Vláďou, a zavoláte nám jako první, tak máte šanci tu vstupenku nebo ty vstupenky získat.
1: No a ten signál zní asi takhle, my vám kousíček pustíme. Jak uslyšíte tenhle ten zvuk, tak hnedka musíte volat, abyste byli první, stejně jako náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, hezké dopoledne.
2: Taky hezké odpoledne vám, Skačko i Vláďo, a všem posluchačům Country Rádia.
1: My vás moc zdravíme do Pelhřimova, tak povězte nám, vy jste zavolal, protože jste slyšel tenhle ten signál, že jo? A teďka se bojíte, že přijde nějaká otázka.
0: Záludná.
1: Záludná otázka, já se vás trošku vyděsila.
2: To bylo určitě z westernu toho, tenkrát na západě, ta dělka.
3: No a vyhráváte, výborně.
1: Tak my vám přeskáme.
3: Aniž bychom se zeptali. Tak
1: přesně,
3: prostě
1: to byla ta správná odpověď, ne, ale je to úplně bez otázek, ale vy jste nás prostě předběhnul. Bez otázek, prostě tady jde vyloženě o rychlost a vy jste byl nejrychlejší, takže vy získáváte vlastně lístky na Country Fontánu.
0: A můžete si vybrat Praha, Brno nebo Ostrava.
2: Takže já jsem za tu chvilku promyslel, já jsem uvažoval mezi tou Prahou a Brnu a zkusím nakonec tu Prahu.
1: Zkuste, Prahu tam asi, se určitě uvidíme společně.
2: Ano, a je to kolikátého, ještě abyste nějak ten datumově, jestli mi nějak řeknete, co si spíš najdu.
0: No, to vám samozřejmě řekneme, je to 16. června, tuším, nebo ne?
2: Jo, to si nějak udělám čas, víkend.
1: No, jako rozhodně si musíte...
0: My to upřesníme.
1: Rozhodně si musíte udělat čas, protože my se s vámi velmi rádi uvidíme v Praze 13. 6. na centrálním tenisovém dvoře.
2: Jo, já se k vám určitě budu hlásit.
0: No a uvidíte se tam určitě i s Honzou Vančurou.
1: No.
2: Jo, dobře.
1: Honza Vančura teď mimochodem také ve vysílání Country Rádia. Tak těšíme se na vás i na Honzu. Mějte
2: taky,
1: se krásně.
2: Taky na skole.
1: Naslyšenou.
4: Country Rádio. Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my se dostáváme k tomu jídlu, konkrétně ke svačinám. Ta svačina to je takový vlastně mezník mezi snídaní, obědem, večeří a jsou velmi důležité. A my jsme se vás ptali, jestli svému protějšku doma připravujete svačiny.
2: No, já jsem se teda musím říct, že setkala s mnoha názory, jako ve svém okolí, že jako ty ženy pro své manžely připravují svačiny.
1: Ano, a když to je krásné, je to v pořádku, jo, nebo ne?
2: Ne, já s tím vůbec nesouhlasím.
1: Počkej,
2: ale nejsem v tom sama. Mně se teda líbí, že hned první příspěvek, který nám přišel, napsala Anička, která píše: dobré ráno, sváču nedělám, má zdravé ruce, tak ať si ji udělá.
1: Jo, tak to je velmi radikální, dobře. Mám tady další příspěvek, který nám napsal Petr. Krásné ráno do studia, já dostávám občas svačinu do práce. Asi mě mají doma fakt rádi. No, já svačiny nedělám, ale zase rád vařím oběd nebo večeři a tak zase uvařím pro všechny, aby se měli dobře a mám radost, když jim chutná. Vidíš to tak, že oni se tady rozdělili, ano,
2: jo, tak to,
1: ty úlohy.
2: Jo, tak to je samozřejmě ono. Úplně věc jiná. No. To samozřejmě jako si myslím, že jako pěkně rozděleno, zvlášť když se třeba u toho jakoby střídají, jo, a není to rozděleno přesně na mužské, ženské práce. To vůbec nevím, kdo tohle vymyslel, Vláďo.
1: No, já
2: ženy
1: myslím,
2: dneska
1: ano.
2: Prostě řídí tyráky, prostě to je taky taková, jako
1: jo,
2: že
1: to jsem viděl
2: v
1: uvozovkách opravdu.
2: Mužská práce.
1: Obrovský náklad, já s ohromným přívěsem.
2: A tak ona ho nenese, že jo, tak to by ho nemohla řídit.
1: A tam se dělá velmi křehká řidička, opravdu, jako fakt.
2: A tak na to nemusíš mít extra sílu, ne? Přece na ten tyrák, nebo jo, Vláďo?
1: Ne, tam jenom točíš kolečkem.
2: No.
1: Ne, já to nechci bagatelizovat. Já bych tady viděl vítězný příspěvek.
2: No,
1: ten nám napsal Aleš a Aleš píše: já mám svačiny pravidelně každý den, protože jsem si vzal svačinářku.
2: Svačinářku? No. To ještě dneska existuje svačinářka?
1: No, asi u nich ve fabrice nebo někde prostě se zakoukali, jo, takže ona jak je zvyklá, že?
2: No tak, ale tak o tu jednu housku jako udělat navíc, tak no tak to je paráda. A to je výhoda.
1: To je výhoda, ano.
2: To je výhoda, takže jestli vám nikdo nedělá svačiny, tak prostě asi musíte změnit prostě toho kolegu druhého, co s vámi bydlí.
1: Tak a samozřejmě vyhráváte od nás dvě vstupenky na Prima partičku na televizi Prima. Můžete si vybrat na 15., 16. nebo 17. května. Je to jen na vás, ozvěte se a domluvíme se.
2: No, bude to parádní, uvidíte tam zákulisí toho natáčení, tohle skvělého zábavného pořadu.
1: Tak děkujeme za vaše odpovědi, k těm následným se dostaneme zase zítra.
2: Let It Rain, to je muzika, která vás teď čeká v našem vysílání. Co?

0: let it rain. Další dešťová píseň ve vysílání Country Rádia, aby jsme ten dešť zase trošku jako asi
1: umocnili. Dám se to povede, my ho prostě dnes určitě přivoláme. Takže radostná zpráva pro všechny pěstitele, zahrádkáře a také rolníky. No a radostná zpráva pro vás po desáté je ta, že už je připraven kolega Milan Schmidt.
0: Od 10 do 15 hodin pro vás bude připravovat skvělou muziku a také nějaké ty soutěže. Máte se určitě spolu s ním na co těšit i na jeho samozřejmě krásný hlas. Tak po desáté je připraven, my se těšíme zase zítra v 6.
1: Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vypadá to, že scénář se opakuje každý rok. Začátek zahrádkářské sezony komplikuje nedostatek jarních srážek. Půda je na mnoha místech suchá a lidé tak musí častěji zalévat záhony. Voda ale ubývá také ve studních. Podle dat portálu Intersucho byly letošní březen a duben v Česku nejsuší za poslední desítky let. Krkonošský národní park měl mít už od pondělí nového ředitele. Od 10. března ho provizorně řídí vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí Michal Servus. Jsou to tedy už téměř 2 měsíce, co Krkonošský národní park dočasně spravuje provizorní vedení. Výběrové řízení na šéfa našeho nejstaršího národního parku už je vypsané, ale stále není ukončené. V Praze se bude testovat lávka, blíže Honza Navrátil.
2: Netradiční podívaná se chystá na květen na Štvanické lávce v Praze. Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
1: S trochou nadsázky by se dalo říci, že se Brno bojí dopravy. Vysvětlení má náš kolega Savana.
3: V budoucnu může omezit i vjezd aut do širšího centra. Brňané se musí připravit na omezení vjezdu třeba na ulici Koliště nebo Husovu. Stávající silnice přestávají stačit a je nutno na obří rozvoj reagovat. Zvlášť když si město klade za cíl mít funkční a plynulou MHD, zejména tu tramvajovou, která tvoří páteř celé veřejné dopravy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Slavný cyklistický závod Giro d'Italia pojedou dva Češi. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Už po deváté v kariéře se na Giro představí Jan Hirt. 35-letý cyklista je v nominaci týmu NSN. Poprvé si pak Grand Tour vyzkouší o 9 let mladší Tomáš Kopecký. Giro začne už tento pátek v bulharském Nesebaru.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Rokem Country Rádia.
1: Pokračujeme ve vysílání Country Rádia v květnových pochodech s klubem českých turistů, takže znovu volám Petra Tyringla. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pro nás máte dál?
2: Na čtvrtek 7. května připravil klub českých turistů oblast Praha pochod přes Vršovické parky. Startuje se na tramvajové zastávce u nádraží Vršovice, trasa vede přes park Bramberg, přes Grébovku a Heroldovy sady na Kubánské náměstí, potom přes Gutovku k metru Strašnice. Je to teda téměř 7 kilometrů širším cestou Prahy, ale přitom převážná část téhle trasy vede zelení, skutečně parky.
1: Hezká procházka. Takže ještě jednou pojďme to všechno sumarizovat, ať naši posluchači vědí přesně kam, kdy a jak.
2: Pochod přes Vršovické parky z Vršovic do Strašnic, čtvrtek 7. května, start od 4 do 6 odpoledne na tramvajové zastávce nádraží Vršovice.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak po naprosto klidné písni Johna Michaela Montgomeryho si dáme trochu méně klidnou dopravu, ale není to zase žádné velké vzrušo. Jsou tu tedy polodenní výluky, a to v úseku Tábor, Chýnov, Chrudim, Slatiňany, Ostrava, Chalupky, Vítkov, Odry, blíže vedly Česká Lípa a Lipno, Rybník. To jsou místa, kde vás to může trošku vyhodit ze sedla, protože budete muset přesedat na autobusy, ale nic hrozného. I dálnice vypadají relativně klidně, momentálně se řeší akorát nehoda na D8, nájezd exit 35 vysměru na Německo. K dopravní nehodě, která se bude řešit ještě pár minut, tak s tím počítejte. Hodně frekventovaná dálnice D1 hlásí nějaké výstrahy, jednak tedy porouchané vozidlo na 115. kilometru ve směru na Prahu, je to osobák, kterému došlo palivo. Pak tu máme na 171. kilometru pobíhající strnu po vozovce, nevím, jestli je to ještě aktuální, nebo je už někdo odchytil nebo vyhnal, ale dávejte pozor, ať srnečku nesrazíte. Pak máme tady ještě upozornění, že mezi 182. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří kolona vozidel, tak tam si trošku odpočinete. No a pak ještě jednou D1, a to už skoro u hranic, 342. kilometr ve směru na Ostravu je neprojezdná zpevněná krajnice, je tam porouchané vozidlo, tak objíždějí to opatrně. A teď vidím ještě jedno porouchané vozidlo, a to je na 269.5. kilometru ve směru na Ostravu, to je dodávka s defektem pneumatiky. Jinak i D1 vypadá celkem jako relativně klidně na to, jak moc je frekventovaná, ale tak v těchto místech počítejte s drobným zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Eména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. To ne...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
4: Nohama stírám rosu na koleji.
1: Ježišmarja, to je parádka.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem tulákům a výletníkům. Dnes se společně podíváme do Jihomoravského kraje k městu Vranov nad Dyjí, kde navštívíme unikátní pevnostní muzeum. Pevnostní muzeum Vranov tvoří dva plně vystrojené a vyzbrojené bunkry lehkého opevnění, lidově zvané řopíky, a navazující naučná stezka vedoucí kolem třetí zničené pevnostky. Muzeum vzniklo v roce 1998, kdy započaly první rekonstrukční práce na tehdy opuštěných objektech. Zcela záměrně bylo vybráno pohraniční opevnění v okolí Vranova nad Dyjí v Junáckém údolí, protože právě tam se dochovala pozoruhodná linie chránící životně důležitou hráz Vranovské přehrady. Hlavním záměrem rekonstrukčních prací bylo uvedení několika pevnostních objektů do stavu z různých historických období. První republikou počínaje a obdobím poválečné železné opony konče. První pevnost, Studánka, přímo přenáší do napjaté atmosféry roku 1938. K vidění jsou tam autentické dobové artefakty výstroje i výzbroje tehdejší osádky. Druhá pevnost, Hájek, je plně zrekonstruovaná do období po druhé světové válce, kdy bylo původně prvorepublikové opevnění znovu aktivováno v rámci obrany železné opony. Samozřejmostí je opět dobová výzbroj a výstroj, včetně speciálního pevnostního vybavení. Třetím objektem je Pěšinka. Jedná se o typově nejmenší pevnostku tohoto systému, určenou jen pro dva muže. V rámci zkoušek pevnosti, prováděných německou armádou v roce 1938, pak byla tato značně poničena. Zbytky pevnostky jsou celoročně přístupné. Trasa kolem bunkrů vede krásnou přírodou, po které se dostanete až k Vranovskému zámku. Poslední stavbou okruhu je Anička, která se nachází mimo hlavní areál v těsné blízkosti dětského zábavního parku. Její exteriér je zrekonstruován do podoby z roku 1938 a dnes slouží jako technické zázemí. Proto je pro veřejnost nepřístupná. Celá prohlídka pevnostního muzea trvá necelých 40 minut a je doporučeným doplňkem pro připomenutí dějin v našich končinách. Více informací o pevnostním muzeu najdete například na webu muzeumvranov.cz. Krásné putování a pěkný den vám přeje Vítek.

0: Tohle byl skvělý Marty Stewart, máme 10 hodin 56 minut. Já než dám teď slovo pro Tomáše Adamce, aby nám řekl další zprávy, respektive tedy další kulturní pozvánky a zprávy z počasí, tak pro vás mám ještě pár připomenutí. Nezapomeňte, soutěžíme o vstupenky na fontány, takže poslouchejte, výherní signál může zaznít opravdu kdykoliv a můžete získat 2 vstupenky na fontánu podle vašeho výběru. Pochopitelně v poledním menu budeme také soutěžit, to si řekneme více v příští hodině. A když jsme u těch soutěží, tak nebude chybět i jedna taková mini soutěž, ve které si dáme možnost získat takovou tu poukázku za 500 korun na hrnčířské trhy v Berouně. Takže je toho před námi dost a dost. No a co je před námi zítra, to nám teď prozradí někdo z ranní dvojice. Jestli posloucháte Country Radio pravidelně od 6 hodin od rána, čeká vás toto. Ahoj.
1: Krásnou středu, přátelé. Dobrý den i tobě, Milane. Už zítra spolu s námi můžeš zavzpomínat na svačiny našeho dětství. O svačinách, které letěly v minulosti, ty totiž budeme povídat už zítra ráno na Country Radio. Tak budete stávat spolu s námi? Těšíme se na vás při soutěžích, ranním otazníku i té dobré svačině. Pěkný den přeje Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.
4: Jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
8: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.
9: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí mravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledly SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté 60 a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernejch štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Máme 9 minut po 11. hodině, Milan Šmid vám přeje krásné dopoledne. V této hodince mám dobrou zprávu pro všechny hradečáky i pro ty, kteří by do Hradce chtěli vyrazit. Máme tam pěknou hudební akci, dáme si i nějakou tu soutěžičku a také připomínám dnešní polední soutěž, protože i dnes vás zveme do westernového městečka Boskovice na bohatý program i zážitky. Vyrazte o prázdninách na Divoký západ. Léto plné pohody a zážitku pro holky a kluky všech generací slibuje program Boskovické westernového městečka. Před skokanem sezóny se stanou o poslední červnové sobotě 2 koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů. Z jejich hrdiny se setkáte v živých scénách. Milovníci májovek se vypraví s náčelníkem Apačů, Vinnetovem a Očetrhendem hledat poklad na Stříbrném jezeře. Kromě 22 replíz této inscenace se připravuje 18 nočních show Kuň

0: budeme soutěžit opět o 4 VIP vstupenky do Westernového městečka v celkové hodnotě 4800 korun a konkrétně to bude na, a to vám hned teď řeknu, na jaký datum, na 15. července. Takže koukněte do kalendáře a jestli máte čas 15. července strávit hezký den ve Westernovém městečku Boskovicích, tak v poledním menu nezapomeňte poslouchat soutěž se třemi písněmi.
1: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Vyhrajte VIP vouchery za téměř 5000 korun do Westernového městečka v Boskovicích a užijte si westernové-městečko.cz.

0: Radkem Country Rádia.
1: Pozor, pozor, v Hradci mám pro vás akci, která vás určitě bude zajímat, protože vyrážíme do hudebního klubu Lucie a na telefonu je Petr Havrda. Peťo, čau, zdravím tě.
2: Já vás zdravím, ahoj.
1: No tak je jasné, že když ti volám a když se slyšíme, takže to bude zase další akce, kterou pořádá Wild West a hudební klub Lucie a bude to asi zase nějaká pochůdka. Tak povídej, na co se můžeme těšit?
2: No, já to vezmu od prvohor, jo. Bude to zajímavý koncertík, protože hosty bude Miloš Dvořáček starší.
1: Ano.
2: A Miloš Dvořáček mladší a David Fiedler, jo. Ale s těma Dvořáčkovýma to je takový, protože vlastně všichni kytaristi Wild Westu jsou tím Milošem nějak jako odchovaný nebo vyučený, jo, nebo prostě určitě nás všichni ovlivnil. Což je jedna věc, to je za Miloše staršího. A Miloš mladší byl historicky prvním bubeníkem Wild Westu.
1: Takže v podstatě rodinná záležitost, a když tomu dáme ještě to, že David Fiedler vlastně jednak s klukama taky, myslím, hraje v nějakém projektu a hlavně ano. Taky učí na stejné škole jako Miloš starší, tak určitě dobrá parta se sejde.
2: Já si myslím, že to bude takový hezký hudební matiné, nebo spíš večírek.
1: Jasně.
2: Ono dokonce asi to dopadne tak, že my asi některé písničky jako zkusíme zahrát dohromady, že? Protože tak jasně. Miloš s náma hrál a s Milošem starším zase jako některé ty věci, které on hraje, tak zase známe my.
1: Aha.
2: Si myslím, že to bude docela takováhle pěkná, zajímavá záležitost. Já to zkusím shrnout, mělo by to být v pátek, čili co bude koncert, hudební ochutnávka s Dvořáčkovýma a Fiedlerem, kde je Country Club Lucie v Hradci Králové, kdy je 15. května a od 19 hodin.
1: Mm-hmm. Tak to je celé, já myslím, že pozvánka parádní, všichni Hradečáci, pozor, pozor, a nejen Hradečáci, máte výjimečnou možnost tuhle tu partu vidět pohromadě, tak si to nenechte ujít. Měj se krásně, Peťo, zdravím a těším se příště, ahoj.
2: Ano, děkuji taky, mějte se hezky, ahoj.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat, co se kde děje. Nejprve začínáme na kolejích a tady mám docela špatnou zprávu. Ztratí 271 z hranic na Moravě do Veřovic, Mošnova. V úseku Kopřivnice Štramberk vykolejil vlak, tedy konkrétně vykolejil nákladní vlak ve stanici Štramberk a znamená to, že mezi stanicemi Veřovice Kopřivnice je zavedena náhradní autobusová doprava, protože provoz je tam přerušen, takže s tím prosím počítejte. Na dálnicích pak potom dávejte pozor na D8 na 66. kilometru ve směru na Prahu, je tam nějaký předmět na vozovce, průjezd je možný, ale opatrně. Na D0 složitá situace na 61. kilometru, tam už to známe, ve směru k D1 došlo k nehodě, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, ale pozor, osobní auto, které bylo ve srážce s nákladním, zasahuje i do připojovacího pruhu, takže připravte se na problémy a také zdržení. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Přesně tak, jak Vojtíšek zpíval, všechno je tak, jak má být, takže teď v 11 hodin 44 minuty přichází další soutěž, ve které odměním někoho z vás za správnou odpověď a tou odměnou bude poukázka na berounské hrnčířské trhy. Je to přehlídka, kde se více než 200 hrnčířů a řemeslníků představí o víkendu 9. a 10. května, tedy o nadcházejícím víkendu. Tyhle jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně jsou velmi tradiční, s vinařským koutkem a občerstvením je najdete na Husově náměstí a v těch přilehlých uličkách v Berouně v krásném městě. Hlavním tématem je letos nožířství a dřevo do kuchyně, návštěvníci se ale mohou těšit i na keramiku a porcelán, logicky, a také na sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků nebo mídlařů i výrobky ze dřeva. Takže bude to opět pestré, vy budete u toho, pokud budete chtít, a navíc někdo z vás získá i poukázku, kterou teď můžete vyhrát, pokud mi správně odpovíte na mou otázku. Je to na čísle 210 323 333. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Zdravím, tady Tonda.
0: Dobrý den, Tondo, taky vás zdravím. Odkud pak nám voláte?
1: Já volám z Berouna.
0: Z Berouna přímo, no vydá, tak to máte doma pod oknem. Tak já myslím, že to pro vás nebude snad složitá otázka. Konec konců, jestli jste pozorně poslouchal, tak jsem o tom mluvil. Říkal jsem, že hrnčířské trhy Beroun jsou přehlídkou více než několika hrnčířů a řemeslníků. A ptám se, je to více než 20 hrnčířů, je to více než 200 hrnčířů a je to, nebo je to více než 2000 hrnčířů?
1: Já bych řekl B.
0: Bčko, říkáte to správně. Je to více než 200 hrnčířů a řemeslníků, takže vy budete u toho a poukázka poputuje s vámi, tak si odneste něco pěkného. Teď vás jenom poprosím, abyste mi vydržel chviličku na telefonu, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, děkuji, mějte se hezky. No a my si dáme další písničku, Valdemar Matuška, Tvá země, no a pomalu, ale jistě míříme tedy k polednímu menu. No, ještě nějaký ten čas je 11 hodin 46 minut.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: minut dopoledne končí s písničkou Jennyho Cashe. Jsme ukončili to, co dnešní den přinesl do 12. hodiny, a to, co bude po 12. hodině, už tušíte. Ano, je to polední menu, včetně soutěže a včetně krásné muziky, kterou jsme připravili k vašemu obědu. Takže než začneme soutěže, tak ještě poslední pozvánka, a sice pomalu se blíží víkend, bude tentokrát prodloužený. Pokud 10. května budete vzhůru po 23. hodině, tak si můžete poslechnout album, které jsem pro vás připravil na tento týden, a můžu vám zaručit, že se budete usmívat, protože je to album kapely, která si říká Mňau Mňau Band a jmenuje se Vcuc tohleto album. A musím říci, že dlouho jsem se tak nepobavil jako při poslechu tohoto alba, takže vám ho nabídnu právě v neděli ve 23 hodin. A jinak k tomu takové malé doporučení, které se pak vysvětlí záhy právě během vysílání tohoto alba. Pokud Pudding vemete jako fakt, tak vás to vcucne. Já si myslím, že ano. Takže poslouchejte a teď už pojďte na další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Dnes bude převážně slunečná obloha s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 20 do 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stále platí, že lesní požár v Národním parku České Švýcarsko by mohl být úplně zlikvidován do pátku. Doufá v to generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček. Připomínám, že hořet začalo v sobotu. Přesnou příčinu zatím hasiči neznají. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. A výraznější zlepšení situace nelze v dalších 10 dnech podle aktuálních předpovědních modelů očekávat. Na Moravě, především směrem na východ, nemusí tento týden pršet vůbec, nebo jen minimálně. Současné sucho sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví. O dálnici D35 teď Luboš Dvořák.
2: Začala opožděná stavba 16-kilometrového úseku dálnice D35 z Hořic v Podkrkonoší do Úlivic na Jičínsku. Řidičům se prý otevře na jaře roku 29. Dálnice se měla budovat už 3 měsíce. Projekt ovšem zdrželo odkládané schválení rozpočtu po volbách. Je to předposlední úsek mezi Hradcem Králové a Jičínem. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Teď na Petřín. Brzy už novou lanovkou.
3: Projekt obnovy lanové dráhy na pražský Petřín probíhá podle harmonogramu. Aktuálně jsou nové vozy už na kolejích a probíhají první servisní a ověřovací jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy, zatím bez cestujících a bez zátěže, se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kladno hlásí velkou posilu do obrany. Po roce stráveném ve Švédsku se do extraligy vrací český hokejový reprezentant Michal Gempný. 35-letý mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem v roce 2018 s Rytíři podepsal roční smlouvu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

holky i kluky všech generací slibuje program boskovického westernového městečka. Před skokanem sezóny se stanou o poslední červnové sobotě dva koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů. Z jejich hrdiny se setkáte v živých scénách. Milovníci Majovek se vypraví s náčelníkem Apaču Vinetouem a Olče Trendem hledat poklad na Stříbrném jezeře. Kromě 22 repríz této inscenace se připravuje 18 nočních show Kůň pátý element. Jde o dechberoucí mystický příběh. Denně se bude hrát oblíbené představení Geronimo. Ve scénkách na hlavní třídě se potkáte s indiány, kovboji i se spisovatelem Karlem Májem. Naučíte se házet tomahavkem, střílet z koltů, rýžovat zlato a vydáte se na indiánskou stezku. Uvidíte ptačí dravce i s brusunovou minizou, no a k tomu jídla a pití, co hrdlo ráčí. Takže sami vidíte, že je to opravdu program pro celou rodinu a přesně o tom je i naše soutěž. I dnes budeme v poledním menu soutěžit o 4 VIP vstupenky do westernového městečka Boskovice v celkové hodnotě 4800 korun. A já připomínám, že dnes soutěžíme o 4 VIP vstupenky na den 15. července, to je důležité, 15. července někdo z vás vyrazí právě do Boskovic, do westernového městečka a může se pobavit, kromě jiného, také u pokladu na Stříbrném jezeře. Tak a teď už před námi 3 písně Mirek Hofman, Rekonvalescence s Martinem Javůrkem a Honza Vyčítal. No a vy poslouchejte, hledejte společné téma, no a kdo ví, možná ve westernovém městečku si některou z těchto písní můžete s radostí prospěhovat.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další zaujmety.

0: Dozněla třetí písnička a já tady mám 4 VIP vstupenky do Westernového městečka, a sice na 15. července, a také telefon s číslem 210 323 333, ten jsem právě teď odblokoval a vy můžete volat a zkusit svoje štěstí. Samozřejmě musíte odpovědět správně, tentokrát je to bez kompromisu, bez jakýchkoliv nápověd a všeho ostatního, protože cena je luxusní. Tak pojďme na to, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Ano, tady je Jarda.
0: Dobrý den, Jardo, odkud nám voláte?
1: Já volám přímo kousek od Boskovic.
0: Jo, tak toto máte opravdu za rohem a dvě, tedy respektive 4 vstupenky mohou být vaše na 15. července, ale dělí nás ještě jedna jediná věc od toho, abyste si je mohl převzít. A sice správná odpověď, co je ukryto, nebo co tam ukryl náš hudební dramaturg, co měl na mysli. Samozřejmě zase, tak jak to bývá obvyklé, těch možností je více a pouze jedna je správná. Tak povídejte, co jste tam našel?
1: No tak, můžu mluvit?
0: Můžete, můžete.
1: No, domnívám se, že jsem tam zaslechl mraky, obláka.
0: A to jste tam zaslechl asi správně, ale není toto společné téma.
1: Není to, ano? Ne,
0: bohužel, tak, bohužel, je mi líto, ale soutěžit budeme ještě dlouho, tak rozhodně poslouchejte a třeba to vyjde příště. Mějte se krásně, nashledanou. Dáváme prostor někomu dalšímu, schválně, co tam najdete. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo?
2: Ano?
0: No, dobrý den, tady je Milan.
2: Tady Ivana.
0: Dobrý den, Ivano. Z jižních Čech. Nevadí, do Boskovic můžete vyrazit.
2: Nevadí, do Boskovice že... není daleko.
0: Jasně. Povídejte, co jste tam našla vy?
2: My jsme tam slyšeli s manželem vzpomínání.
0: Přesně tak. Vzpomínky, to je to správné téma, které bylo společným tématem písně Žloutnou už trávy, Vzpomínka a vzpomínky po Šmistrovic kluka. Je to přesně tak. Vám to vynáší 4 vstupenky. Vydržte mi chviličku na telefonu a to je celé.
2: Ano,
0: tak jo, taky děkuju. Tak přátelé, máme tady dalšího vítěze, další 4 vstupenky, tentokrát na 15. července do Westernového městečka. Postupují tedy a putují na správnou adresu. No a vy poslouchejte zase zítra a zkuste to. Třeba budete mít štěstí v této soutěži.
3: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
4: Polední menu na Country Radio.

0: ryze české meny na Country Rádiu.
1: Už dlouho nejel žádný vlak, já ležel v náspu jenom tak, pod spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte polední menu, asi zatím není léto, jak má být, nebo určitě není léto, jak má být, ale je příjemné jaro, jen co je pravda. My dnes vyrážíme na parník Country Radia, bude tam Pacifik, těšíme se na to, doufám, že jste mezi těmi, kteří třeba už si koupili nějaký lístek na nějakou plavbu. Na tu dnešní už se asi nedostanete, protože tam bylo vyprodáno, ale zbývá na našich stránkách stále ještě dost možností, jak se k nám přidat. Tak neváhejte a koukněte tam. Koukněte také do kalendáře a uvidíte, že 6. května slaví svůj svátek Radoslav, tedy právě dnes. Nezapomeňte na něj s gratulací. My posíláme písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

poledním menu jsme postoupili kousíček dál, zase další pozvánka, sice na večerní pořad Country Rádia. Já budu v 19 hodin s některými posluchači na Labi a budeme si užívat muziku Pacifiku na parníku Country Rádia, ale vy ostatní, kteří třeba zůstanete ve společnosti Country Rádia, tak si poslechněte hodinku, kterou pro vás připravil Miloš Keller. Je plná americké muziky, jak novější, tak starší. Dnes je totiž středa a tak vás čeká Country Time v 19 hodin.

0: Už jsem to určitě říkal a zase rád to zopakuji. Propast, Marien, skvělý text. Musím říct, že tím je Vítěz Roníček dostal naprosto a tuhle písničku moc rád poslouchám. Byla ale poslední v poledním menu, takže dobrou chuť k obědu všem, kteří ještě obědváte a příjemný poslech vám všem, kteří jste si naladili Country Radio. Před námi je Tomáš Adamec, předpověď počasí a další zprávy ve 13.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bousky. Teploty od 20 do 26 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, místy opět bousky. Teploty v Čechách 14 až 19 a na Moravě 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vypadá to, že scénář se opakuje každý rok. Začátek zahrádkářské sezony komplikuje nedostatek jarních srážek. Půda je na mnoha místech suchá a lidé tak musí častěji zalévat záhony. Voda ale ubývá také ve studních. Podle dat portálu Intersucho byly letošní březen a duben v Česku nejsuší za poslední desítky let. Krkonošský národní park měl mít už od pondělí nového ředitele. Od 10. března ho provizorně řídí vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí Michal Servus. Jsou to tedy už téměř 2 měsíce, co Krkonošský národní park dočasně spravuje provizorní vedení. Výběrové řízení na šéfa našeho nejstaršího národního parku už je vypsané, ale stále není ukončené. V Praze se bude testovat lávka. Blíže Honza Navrátil.
2: Netradiční podívaná se chystá na květen na Štvanické lávce v Praze. Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
1: S trochou nadsázky by se dalo říci, že se Brno bojí dopravy. Vysvětlení má náš kolega Savana.
3: V budoucnu může omezit i vjezd aut do širšího centra. Brňané se musí připravit na omezení vjezdu třeba na ulici Koliště nebo Husovu. Stávající silnice přestávají stačit a je nutno na obří rozvoj reagovat. Zvlášť když si město klade za cíl mít funkční a plynulou MHD, zejména tu tramvajovou, která tvoří páteř celé veřejné dopravy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Slavný cyklistický závod Giro d'Italia pojedou dva Češi. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Už po deváté v kariéře se na Giro představí Jan Hirt. 35-letý cyklista je v nominaci týmu NSN. Poprvé si pak Grand Tour vyzkouší o 9 let mladší Tomáš Kopecký. Giro začne už tento pátek v bulharském Nesebaru.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Protože přesně tak, jak se o tom zpívá v mnoha písních na country rádiu, se osud opakuje, tak předpokládám, že i dnes mezi 13. a 14. někomu přidělíme dva lístky na fontánu, takže poslouchejte pozorně, ale kromě toho se nechte pozvat také na pěknou akci do jednoho country klubu a poslechněte si třeba Vabiho Daňka, Věru Martinovou, anebo hned teď Olympic. Není to úplně country, ale kdo někdy na kytaru nezahrál želvu? Já myslím, že kdo umí alespoň pár akordů, tak se do toho pustil. Takže si zaspívejte společně s Petrem Jandou a jeho kumpány.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Po nějaké době volám do country klubu v Rosochatci. Na telefonu je Dáša, kterou tímto zdravím. Ahoj.
2: Čauky, mělky, Milane, já tě také moc zdravím a zároveň zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak na co nás tentokrát, Dášo, pozveš?
2: No, takže zvu vás k nám do našeho country klubu v Rosochatci. Najdete ho na spojovačce mezi Havlíčkovým Brodem a Chotěboří. Je to na akci, která se koná 30.5.2026 od 18 hodin a přijedou k nám dvě skvělé kapely, a to Pavel Kaiser Band a Terasa z Přibyslavy.
1: Tak Pavla Kaisera známe dobře samozřejmě, protože jednak to je náš bývalý kolega, navíc jeho písničky hrajeme i tady u nás Country Rádiu, takže Pavel Kaiser Band, to je jasné. Druhou kapelu si říkala?
2: To je Terasa z Přibyslavy, je to takový zvláštní název kapely, ale jsou úžasní, hrajou country, samozřejmě i převzaté skladby od kapel a tak dále, takže jsou dobří.
1: Podle toho, co říkáš, tuším, že to bude i taneční večer, takže všichni by si měli vzít pořádnou obuv a dát si něco dobrého, aby měli dostatek sil. Jednou nám zopakuj tedy, kdy máme na akci dorazit.
2: Takže je to 30.5.2026 od 18 hodin, Country Club v Rosochatci. A další informace o našich akcích naleznete na www.kk.countryclub.cz. Těšíme se na vás a loučím se s naším klubovým pozdravem. Čauky mňauky.
1: Děkujeme za pozdrav, měj se hezky, děkujeme i za pozvánku a těším se na slyšenou příště. Ahoj.
2: Ahoj.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Připomínám v dopravních informacích, že na trati 271 se řeší následky vykolejení vlaku ve stanici Štramberk, znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Veřovice, Kopřivnice, počítejte prosím s tím. Pokud jdete po D1, dávejte si pozor na 163. kilometru ve směru na Prahu, je tam dopravní nehoda. Další varování je ze 182. až 196. kilometru ve směru na Ostravu, tvoří se tam dlouhá kolona vozidel. A mám tu ještě jedno varování, a sice kolona je i v obráceném směru mezi 167. a 163. kilometrem ve směru na Prahu. Pokud jedete po D5, připravte se na to, že od 7. do 0. kilometru si postojíte v koloně na D5, zejména tedy v tom pruhu pro nákladní vozidla, v tom pravém, 7 kilometrů ve směru na Prahu na D5, dlouhá kolona. D11 také varuje, a sice máme tady mezi 47. a 49. kilometrem ve směru na Hradec kolonu, také tu máme na 53. kilometru ve směru na Hradec porouchané vozidlo a o kousíček dál na 55. kilometru ve směru na Hradec další porouchané vozidlo. Počítejte prosím i s tím. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Tak tohle byl Mick Denver, ale důležité bylo, co bylo před ním, a já mám někoho na telefonu. Přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ahoj Milanku, tady Jarin.
0: Ahoj Jarine, zdravím.
1: Tak já jsem konečně vyhrál, nemohl jsem se dovolat, jsem šťastný.
0: Jasně, voláš tedy z toho, jasně vychází, že voláš na fontánu, na výherní signál.
1: Jo,
0: dobrá
1: jasně,
0: zpráva.
1: Jasně.
0: Budeš jít do Prahy, do Brna, do Ostravy?
1: Určitě do Prahy, Milanku.
0: Do Prahy. No a je tam nějaký tvůj favorit mezi těmi, co tam budou, na koho se těšíš extra, nebo prostě?
1: No, asi Roman Horký a ještě ten Jahelka a tak dále.
0: Jasně, jasně. Když jsme u Ivo Jahelky, podotýkám, že zítra bude mým hostem v dopolední kávě, tak pokud máš rád jeho muziku, tak můžeš poslouchat. No a
1: určitě.
0: Jinak, co se fontány týče, tak určitě nějaká ta kapela, kterou si třeba nejmenoval, ti udělá také radost, tak si to tam všechno užij a já se budu těšit na viděnou, naslyšenou. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, díky Milane, ahoj, děkuju.
0: Tak a my pokračujeme dál, přátelé. Na fontánu nás pozve i kapela Pacific, se kterou budu dneska na parníku, a jejich velrybářská výprava to všechno podtrhne.
2: Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku a ráda bych vás pozvala do Brna na Country Fontánu. A budeme moc rádi, když vás tam uvidíme co nejvíce.

Laný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Další hodina končí, před námi 14. a pozvánky za kulturu. Když jsme u těch pozvánek, já vás zvu na parníky Country Rádia. Dnes odjíždím s vyprodaným Pacifikem, ale je tam opravdu ještě hodně plaveb, kde si můžete vybrat a připojit se k nám. Neodkládejte to a kupujte lístky a poplujte s námi. To je jedna pozvánka. Další pozvánka, kterou vám teď přináším, je ta, že zítra ráno v 6 hodin vás čeká zase něco zajímavého ve vysílání Country Rádia a více na toto téma teď povíkačka.
1: Krásnou středu, přátelé. Dobrý den i tobě, Milane. Už zítra spolu s námi můžeš zavzpomínat na svačiny našeho dětství. O svačinách, které letěly v minulosti, ty totiž budeme povídat už zítra ráno na Country Rádiu. Tak budete stávat spolu s námi? Těšíme se na vás při soutěžích ranním otazníku i té dobré svačině. Pěkný den přeje Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky, teploty od 20 do 26 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, místy opět bouřky. Teploty v Čechách 14 až 19 a na Moravě 19 až 23 stupňů.
4: Jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Nestrácejte naději,
2: ale

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Máme za sebou 14. hodinu, máme za sebou kulturní pozvánky, děje se toho opravdu hodně, včetně fontán, které už se pomalu, ale jistě blíží a vy byste měli vědět a doufám, že také víte, že ve vysílání Country Rádia právě v těchto dnech soutěžíme o lístky na fontánu, stačí jen zaslechnout výherní signál a bude to tak určitě i dnes odpoledne, takže poslouchejte pozorně a vyhrávejte a berte si lístky na fontánu kamkoliv, třeba do Prahy, nebo do Ostravy, anebo třeba do Brna, protože Brno, to je zlatá loď.

0: Rokem Country Rádia.
1: Po delší době jsem zavolal do Práchyňského muzea, takže mám na telefonu paní Koubovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Koubová, jak to vypadá u vás? Co nám nabídnete? Na co se můžeme přijít podívat?
2: Velice rádi pozveme na novou výstavu pana Dalibora Říhánka. Vernisáž té výstavy se koná ve čtvrtek 7. května od 17 hodin a výstava nese název Bilance 85, z čehož tedy lze usoudit, že výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea tohoto píseckého malíře. Mm-hmm. On tedy není píseckým rodákem, ale bydlí tady už docela dlouhou dobu, už od roku 1990 a k městu ho vážou rodinné kořeny z otcovy strany, už jako malý jsem na prázdniny jezdíval. Dlouhé roky taky v Písku působil jako pedagog, ještě stále do dneška učí na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Mm-hmm. Výstava bude k vidění až do 14. června a nachází se v prostorách muzejní galerie, to znamená v těch největších výstavních prostorách.
1: Paní Koubová, moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně, přejeme hezké jaro do Písku a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 14. a 15. přináší zopakování polodenních výluk, které jsou stále aktuální. Tábor Chýnov, Chrudim, Slatiňany, Ostrava, Chalupky, Vítkov, Odry, blíže vedly Česká Lípa a Lipno, Rybník. To jsou místa k přesedání během dnešního dne. Teď pozor na dálnicích na D8 na 20. až 21. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě. Osobní auto nabouralo do plotu, projíždějte opatrně. Havárie je také na pražském okruhu na 24. kilometru ve směru k D1. Tady jsou v sobě dvě osobní auta. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
5: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál.
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

dot mi řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem tulákům a výletníkům. Dnes se společně podíváme do Jihomoravského kraje k městu Vranov nad Dyjí, kde navštívíme unikátní pevnostní muzeum. Pevnostní muzeum Vranov tvoří dva plně vystrojené a vyzbrojené bunkry lehkého opevnění, lidově zvané řopíky, a navazující naučná stezka vedoucí kolem třetí zničené pevnostky. Muzeum vzniklo v roce 1998, kdy započaly první rekonstrukční práce na tehdy opuštěných objektech. Zcela záměrně bylo vybráno pohraniční opevnění v okolí Vranova nad Dyjí v Junáckém údolí, protože právě tam se dochovala pozoruhodná linie chránící životně důležitou hráz Vranovské přehrady. Hlavním záměrem rekonstrukčních prací bylo uvedení několika pevnostních objektů do stavu z různých historických období. První republikou počínaje a obdobím poválečné železné opony konče. První pevnost, Studánka, přímo přenáší do napjaté atmosféry roku 1938. K vidění jsou tam autentické dobové artefakty výstroje i výzbroje tehdejší osádky. Druhá pevnost, Hájek, je plně zrekonstruovaná do období po druhé světové válce, kdy bylo původně prvorepublikové opevnění znovu aktivováno v rámci obrany železné opony. Samozřejmostí je opět dobová výzbroj a výstroj, včetně speciálního pevnostního vybavení. Třetím objektem je Pěšinka. Jedná se o typově nejmenší pevnostku tohoto systému, určenou jen pro dva muže. V rámci zkoušek pevnosti, prováděných německou armádou v roce 1938, pak byla tato značně poničena. Zbytky pevnostky jsou celoročně přístupné. Trasa kolem bunkrů vede krásnou přírodou, po které se dostanete až k Vranovskému zámku. Poslední stavbou okruhu je Anička, která se nachází mimo hlavní areál v těsné blízkosti dětského zábavního parku. Její exteriér je zrekonstruován do podoby z roku 1938 a dnes slouží jako technické zázemí. Proto je pro veřejnost nepřístupná. Celá prohlídka pevnostního muzea trvá necelých 40 minut a je doporučeným doplňkem pro připomenutí dějin v našich končinách. Více informací o pevnostním muzeu najdete například na webu muzeumvranov.cz. Krásné putování a pěkný den vám přeje Vítek.

0: No věda, tak to uteklo, je tady zase 15. hodina, nejvyšší čas se rozloučit. Krásné odpoledne s Milošem Kellerem vám přeji. Já odjíždím na parník, ale těším se už na zítra, na 10. hodinu, že se tady zase uslyšíme. Zítra je poslední pracovní den, sice čtvrtek, ale květen nám nadělil další sváteční den, takže budeme mít prodloužený víkend, ale zítřek si ještě užijeme společně pořádně, a to včetně dopolední kávy, na kterou přijde velmi milý host, a tím bude Ivo Jahelka. Jednak nás pozve na svoje vystoupení na fontáně, ale hlavně nám představí svoje zbrusu nové album, takže jestli máte rádi jeho písničky, nezapomeňte poslouchat zítra v 11 hodin. Mějte se hezky, teď už Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Teploty od 20 do 26 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, místy opět bouřky. Teploty v Čechách 14 až 19 a na Moravě 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Finanční správa už začala rozesílat informace k dani z nemovitých věcí. Nejpozději do 1. června ji musí zaplatit více než 4 miliony lidí. Dětské domovy po zavedení nové superdávky přišly o přídavek na dítě, který doposud využívali například na volnočasové aktivity, a to včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje, jakožto jejich zřizovatelé. Peníze často přijdou, ale až v době, kdy už je na přihlašování na dětské tábory a pobyty pozdě. Děti z dětských domovů tedy mají smůlu a na tábory pravděpodobně nepojedou. O obchvatu Jízerního Vtelna teď Luboš Dvořák.
2: Stavba obchvatu Jízerního Vtelna u Mladé Boleslavy na hlavní tahu od Mělníka se stává hvězdou sociálních sítí. Projíždějící posádky vozidel si točí postupující práce na hloubeném tunelu a odhalení monumentality zámku Stránov, který tak vystoupil ze zeleně a je dominantou nad zatím teprve druhým tunelem ve středních Čechách. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Kde budou mít novou sportovní halu, to zjistil náš kolega Luděk Savana Urbánek.
3: Obyvatelé a sportovci z Nových Bránic na Brněnsku, ale třeba i z nedalekého Brna mohou brzy využívat novou sportovní halu. Pokud půjdou závěrečné práce a kolaudace podle plánu, halu v Nových Bránicích zprovozní v polovině května. Nová stavba za zhruba 120 milionů korun nahradí dosavadní nafukovací halu. Nová hala nabídne zázemí pro několik sportů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A nakonec zpráv ještě tenis. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září. Hrát se tam bude na tvrdém povrchu. Ještě dodám, že Davisový zápas se v O2 aréně hrál naposledy v roce 2013. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, posloucháte odpolední vysílání Country Rádia a vaším společníkem až do 18. hodiny bude Miloš Keller. Kdo bude vaším společníkem do 15:30? Za chviličku Roy Orbison s písničkou Pretty Woman z roku 1964, ale také Nezmaři, Malina Brothers, Pacific, Zdeněk Vřešťál nebo Crystal Gayle. Mimochodem Pacific je dneska na našem country parníku a je bohužel vyprodáno. Další informace o country parnících třeba na našem webu. Doprava v půl a nebude chybět kukátko s pozvánkou na koncert. Tohle všechno zvládneme v první polovině hodiny. Pojďme na to, ještě jednou dobrý poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku bude zajímavá pozvánka na jednu akci železničně hudební. Koná se totiž na železničním nádraží, nebo přesně řečeno zastávce. Více vám o tom poví už Saša Niklíčková, kterou zase pro změnu znáte třeba se sdružení Mňau Mňau Band, které soutěží v soutěži folkové stupně. Ale zpět k tomu festivalu. Sašo, máš slovo.
2: Ahoj, tady Saša Niklíčková. Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj v sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.

0: do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

Ahoj kamarádi, tady je Zdeněk Vřešťal z kapely Neres a Lucia. Chci vás pozvat na Country Fontánu v Děhylově u Opavy v sobotu 20. června. Takže si zapište Neres a Lucia na Country Fontáně v Děhylově.

0: s Country rádiem na cestách.
1: To byla Crystal Gayle, Never Ending Song of Love, a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Máme trojici neprůjezdných silnic. 16 Umělníka ve směru na Mladou Boleslav je neprůjezdná v Malém Újezdě kvůli dopravní nehodě. 13 z Teplic do Přestavlky neprůjezdná u Krupky u průmyslového areálu, také dopravní nehoda. A ještě 50 Uherské Hradiště Brno stále neprůjezdná u Nesovic kvůli dopolední vážné dopravní nehodě. Na Pražském okruhu na D0 u Ořecha jsou kolony z obou stran. Od D5 k D1 je to silným provozem, v opačném směru je u Ořecha dopravní nehoda. Dále počítejte s pomalým dojezdem do Prahy po D7 okolo letiště. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

nám na vlnách Country Rádia hraje a zpívá. Tohle byla skupina Ferret a písnička s názvem Zafúkané. A teď na nás čekají Traveling Wilburys, End of the Line. No a nebo také Rangers, Krajina oblých kopců, či Ohaři s nahrávkou s názvem Tulák. Pojďme tedy na to.

0: John D. Loudermilka, nahrávka s názvem Language of Love, uzavřeli další hodinku vysílání Country Rádia, tedy co se týče muziky, co se týče programu nikoliv. Tomáš Adamec už je tady nachystán s informací o počasí a potom se zpravodajstvím po 16. hodině. A pak také Michal Tučný, Jitka Vrbová nebo Petr Spálný či Kameloti, ale podrobnosti až po zpravodajství Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky, teploty od 20 do 26 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, místy opět bouřky. Teploty v Čechách 14 až 19 a na Moravě 19 až 23 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Evropská unie se připravuje i na situaci, kdy nastanou problémy se zabezpečením dodávek energií. Může se to stát například u leteckého paliva. Zatím se tak neděje. Situace ale může být vážná. Na TikToku se šíří videa s pracovními nabídkami, které slibují výdělek až 570 eur denně za balení produktů z domova. Inzeráty lákají na flexibilní pracovní dobu i na to, že uchazeči nepotřebují žádné předchozí zkušenosti. Ve skutečnosti jsou ale falešné. Jde o podvodné nabídky, které oběti přesměrovávají na španělská telefonní čísla na WhatsAppu. Spousta lidí se ale stále nechá nachytat a přijde o peníze. Nejen sportovci, ale i hasiči se budou dělit o prostor. Pokračuje Luděk Savana Urbánek.
2: Na místě původního travnatého hřiště v Jihlavě vzniká nová plocha s umělým povrchem a osvětlením. Součástí projektu je také zázemí pro hasiče, včetně cvičné věže. V části města Bedřichov pokračuje proměna sportovního areálu na točně. Nabídne nové šatny, sprchy, technické zázemí i občerstvení. Přibydou také parkovací místa, osvětlení a trasy pro pěší i cyklisty. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: V Praze bude nová atrakce a bude to skluzavka. Blíže Honza Navrátil.
3: 43 metrů dlouhá skluzavka vznikne podél schodů, které propojují ulice Pod Julisskou a Na Julisce na Praze 6. Jde o úsek, který díky stovce schodů využívají amatérští sportovci při trénincích. Na podzim letošního roku tu vznikne lákadlo v podobě nejdelší skluzavky v Česku. Stavba vyjde na 3,8 milionů korun. Dosud nejdelší pražská skluzavka je v parku Parukářka a má 12 metrů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Karlových Varech slaví mistrovský titul ve volejbalové extralize mužů. Podrobnosti přidává náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Volejbalisté Karlovarska slaví čtvrtý titul v historii klubu. Na trůn se vrací po 4 letech. Západočeši v rozhodujícím 5. finále přejeli obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety a sérii ovládli 3-2 na zápasy.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
5: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

Úvod hodiny máme bez problémů za sebou, obstarali Michal Tučný a Jitka Vrbová. I nadále vás provází Miloš Keller a nabídnu vám tyto interprety Petra Spáleného, Kameloty, Petra Kocmana, také ze zahraničí tu bude Leroy Van Dijk, ale i Karel Kryl nebo Vaby Rivola přijdou před dopravními informacemi. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou tentokrát na zajímavý plzeňský koncert. No a v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit o dvojici vstupenek na kteroukoliv z našich country fontán, až se ozve příslušný signál. Zatím netelefonujte, počkejte do druhé poloviny hodiny a užívejte si tu první.

0: rokem Country Rádia.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Milí návštěvníci koncertů v plzeňské kavárně Kroskafé u práce na Klatovské třídě. Spolu se sdružením Underfolk bych vás ráda pozval na koncert úžasné legendy českého písničkářství Jana Buriana. A kdy? Už ve čtvrtek 14. května od 19 hodin. Na viděnou se těší Petra Palaščáková.
3: Hey, well, all right, sir, here we go there and what are you gonna give for? I'm a 25 to give 30 now, 5.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Je 16:30, to je čas pro dopravní informace na Country Radio. D1 ve směru od Prahy do Brna na 195. kilometru. V zúžení je dopravní nehoda. Kolona je velmi dlouhá, počítejte se zdržením více jak půl hodiny. D0 od D7 k D1 u Ořecha je postávající kolona, ale je to dáno jen silným provozem. Kolony se tvoří i na D5 na dojezdu do Prahy, velmi pomalu pojedete od 6. kilometru. V Praze je porouchané auto ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov. Kolona už začíná být u mostu Barandovského, v Dobřížské už se rovněž postává. A ještě 611 mezi Horními Počernicemi a Nehvizdy, velmi pomalý provoz kyvadlový, počítejte rovněž s dlouhými kolonami v obou směrech na 611. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Jsme v druhé polovině hodiny a jak už jsem naznačil na začátku této hodiny, budeme v této druhé polovině soutěžit o dvojici vstupenek na některou z našich country fontán v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Jak to bude probíhat? Uslyšíte výherní signál. Je složen z naší harmoniky, z hesla country fontána 2026 a potom z divného smíchu Tomáše Linky. Pokud tento výherní signál uslyšíte a dovoláte se jako první, vyhráváte dvojici vstupenek na country fontánu podle vlastního výběru. Někdy v průběhu téhleté půlhodinky to zazní, tak pozorně poslouchejte.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Tady je Jana, dobrý den, Miloši.
0: Jano, já vás zdravím, proč voláte?
1: Proč volám? Já jsem slyšela ten slogan na Country Fontánu.
0: Ano, výherní signál na Country Fontánu. Ano. Je to tak, gratuluji, stáváte se výherkyní dvou vstupenek na Country Fontánu.
1: Super.
0: Teď mi řekněte, na kterou?
1: No určitě pražskou.
0: Pražská, takže to bude v sobotu 12. června.
1: 13.
0: Pardon, 13. června, v pátek je to v Brně 12. Uh-huh. Takže sobotu 13. června. Budou tam Roman Horký a Kameloti, Ivo Jahelka, Honza Vančura, plavci Miroslav Paleček, folk tým Tomáš ano, Linka, přímá linka, Country Sisters, uh-huh. Frankie and the Deadbeats a Sugar Crush z Kanady. Na koho se těšíte nejvíc?
1: Na Mirka Palečka.
0: Na Mirka Palečka, tak si určitě užijete. Ještě uh-huh. jednou gratuluju, vydržte mi na telefonickém
1: Děkuji.
0: Spojení. Ano?
1: Děkuji vám.
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na Fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Když chceš házet rajče nebo vejce na nějakého hloupého strejce, mysli na to, že vejce ani rajče není před

0: vajec, bez vajec.
1: Na závěr téhleté hodinky nezbytná informace o tom, co bude dál.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Teploty od 20 do 26 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, místy opět bouřky. Teploty v Čechách 14 až 19 a na Moravě 19 až 23 stupňů.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
8: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.
9: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
10: Proč vyčítat od tam, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
9: 12 hodin živé muziky. To je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice, Praha.
11: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
12: Nezapomínej, když dál jsem tě nesíval.
11: A tak se nám vybaví první láska.

0: večer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hamba.
3: Na závěr téhleté hodinky nezbytná informace o tom, co bude dál. Co budeme vysílat? Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek nabídne opět pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu. A také Vítek Pěkný country pod kapotou nebo Milan Šmita Bára Hejhalová Koně na country rádiu. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time, v první polovině hodiny aktuální historické americké country hit parády, v druhé polovině hodiny legenda Tennessee Ernie Ford a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman. Bude vám hrát třeba Michala Prokopa, Alexe Millera nebo Jaroslava Samsona Lenka. To bude už po 20. teď je před 17. a je tu Tomáš Adamec.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Zatímco tři zmrzlí v první půli května přinesou nadprůměrně teplé počasí, po nich se mírně ochladí. Meteorologové v prognóze na květen slibují už maximální týdenní teploty kolem 20 stupňů po celý měsíc. Dobrá zpráva je, že by měly příští týdny přinést více srážek a dohnat citelný deficit z dubna, který byl nejsušším měsícem od roku 1961. Rostoucí ceny benzínu a nafty zvyšují také v Německu poptávku po nových i ojetých elektroautech. Prodejci hlásí výraznější zájem od konce února. U ojetých vozů v některých případech vzrostl až o desítky procent. Kromě drahých paliv k trendu přispívá také širší nabídka levnějších modelů, státní dotace pro domácnosti s nižšími příjmy nebo zájem o domácí nabíjení v kombinaci se solárními panely. Z Německa teď zpátky domů. O náhody není nouze. O jednu z nich se s námi podělí i kolega Luboš Dvořák.
2: V pohádce Lotrando a Zubejda praví pan Lustig, cestovatel z Bížu, že svět je plný náhod a o náhody nikdy není nouze. Stejně tak já jsem se ocitl nečekaně v divadelním záskoku v městečku Stochov u Kladna. Fascinující jsou jeho dějiny. Nejstarší historie je obec spjata s panovnickým rodem Přemyslovců. Podle pověsti se zde měl narodit kníže svatý Václav, a to roku 903. Prameny dále uvádí, že na místě sídla, v němž se vladař narodil, zasadila v den jeho příchodu na svět jeho babička svatá Ludmila dubovou ratolest. Z ní zrostl mohutný strom. Jehož časem pokřivené torzo stále stojí a žije na stochovské návsi. Letos se však Stochov objevil na televizních obrazovkách s krimiseriálem Metoda Markovič Straka. Spartakiánní vrah zde chodil do učiliště a bydlel na internátu, odkud vyrážel šokovat Prahu. Pokud si však přece jen chcete mrknout na jednu z kolébek české státnosti, tak na karlovarské dálnici hledejte exit Stochov. Pro Signál Radio Luboš Dvořák.
1: Sport. Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého semifinalistu. Další informace přidává náš sporták Petr Plintovič.
3: Jestli odveta mezi Bayernem a PSG nabídne podobný fotbal jako úvodní semifinále minulý týden v Paříži, pak se máme na co těšit. Pařížané si do odvety přivezli náskok 5-4 a hájit ho budou dnes od 21 hodin. Prvního finalistu už známe. Po 20 letech si o titul v Lize mistrů zahraje po výhře 1-0 nad Atlétikem londýnský Arsenal.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím, zahrajte písničku Sylvie nemá čas s Petrem Spáleným pro moji prima sestru Sylvii k jejím dnešním narozeninám. Zdraví brácha Ivan a děkuji za zahrání.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné dobré odpoledne, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Já vás taky zdravím, tak co to bude pro koho?
1: Ano, já bych vás hrozně moc rád poprosil Pavla Bobka a písničku Dánční hlídka. A já bych písničku věnoval nám všem, kteří jsme moc rád, že nám konečně zapršelo, zalilo nám to zahrádky, konečně jsme to potřebovali a je moc příjemně a venkovní posazení úplně skvělé. A samozřejmě i vám do Country Rádia, váš nám moc krásně hrajete.
0: Dobře, písničku zahrajeme za chvíli, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky 7 žlutých kamínků pro moji sestru Janu Benešovou z Vonoklas, která má 6. května narozeniny s přáním. Jani, k tvým krásným narozeninám ti všechno nejlepší. Hodně zdraví, spoustu nejetých kilometrů bez nehody, ale hlavně to zdraví. Ti ze srdce přejí všichni přátelé a známí z Vonoklas a okolí. Martinka, Máti a brácha Petr s Romanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jedna písnička, dvě přání, prosím, písničku k oslavě dnešních narozenin pana Milana Kučery z Hřišice u Dačic. Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a ještě mnohem více zdraví. Pusu posílají Mariánek a Magdalena a ten druhý e-mail je o tom, že bychom měli zahrát pro všechny písničku od 10 k 5, tak já doufám, že ta se bude hodit i k tomuto přání.

0: dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až k pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude od teď zjevovat v tvých snech.

0: dávno spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
2: Písničky na přání na Country Radio.
3: Prosím o zahrání, co je dobré od Nezmaru paní Radoslavě Hajkové z Prostějova k svátku s přáním. Nic už nebude takové jako kdysi, ale všechno může být takové jako ještě nikdy, píše Ivo.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím, tak pro koho a co to bude? Jste v písničkách na přání.
1: Tak bylo by to pro všechny, kteří jako já pracují se dřevem v tomto počasí. Chtěl bych české coververzi, to zpívá Michal Tučný, myslím, že Sněžný muž, a v originále byl Monroe. Tak jestli by byl třeba jednu z nich, vyberte.
0: Tak jo, něco zahrajeme, mějte se hezky, naschranou.
1: Děkuji, naschranou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosíme zahrát Ty si tančíš od Františka Kasla. Moc děkujeme, Petra, Zuzana a Jára.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Stručné dopravní informace. D5 u Berouna ve směru od Prahy je na 19. kilometru dopravní nehoda. Tvoří se kolona. D1 na výjezdu z Prahy už na 2. kilometru u odbočky na Opatov je rovněž dopravní nehoda. Problematický výjezd z Prahy počítejte se stržením asi 15 minut. Trojka ve směru od D1 na Benešov. U Tužinky je dopravní nehoda, jezdí se Kyvadlově, kolona zhruba na 15 minut v obou směrech. A velmi pomalu se rozjíždí Dobříšská ve směru ke Strahovskému tunelu. Tam byla také dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Písničky na přání na Country rádio.
2: No a jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Dejme si tedy hned dvě písničky. Dnes nás navždy opustila spolužačka Zdeňka Navrátilová z Poličky. Tak bych chtěl poprosit o písničku od Michala Tučného Tam u nebeských bran. Za spolužáky Jirka s Chrudimi. Tak to bude jedna písnička. A druhá prosím zahrát pro mou lásku Petra písničku Skála od folk týmu k dnešním narozínám. Písničku posílá Lea.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice přání. Chtěl bych poprosit o zahrání písničky Pastor z Little Ford k mým zítřejším 60. narozeninám, píše Zdenek. Zítra slaví narození náš Honza, prosím o písničku Pojď dál a zpívej. Moc děkujeme, máma a bratr Mirek.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dvojice SMSK, jedna písnička. Prosím kamarádce Stanislavě Švagerové k jejímu zítřejšímu svátku. Je to Vodačka, skladbu nechám na vás, píše náš posluchač Petr. Vejde se už jenom jedna písnička, tak doufám, že bude vyhovat O mámo. Prosím pro kamarádku ke dní matek a svátku zahrát O mámo od Petra Reska, píše Jarka.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky, teploty od 20 do 26 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, místy opět bouřky. Teploty v Čechách 14 až 19 a na Moravě 19 až 23 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Vláda podporuje koaliční návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat. Místo půlročního vězení za ně má hrozit nejméně roční. Usmrcení domácích zvířat má být nově považováno za trestný čin. Novelu teď projedná sněmovna. Podle nemocnic přibývá dětí a mladistvých, kteří se otráví kratomem. Sanitka je na urgentní příjmy, v některých případech vozí i přímo ze škol. Výjimkou není ani kombinace intoxikace kratomem a alkoholem. Na Vysočině letos skončí platnost řidičského průkazu zhruba 24 tisícům lidí. Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 tisíc řidičů. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Tak to slibuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Chrudim chystá zakázku na nové radary. Chce je umístit do obcí, které o kontroly rychlosti požádali. Pod dohledem nebudou jen hlavní trasy, ale i méně důležité silnice a budou se rozdávat pokuty. Strážníci šumperské městské policie si plánují pořídit novou mobilní laboratoř na testování návykových látek. Plánují ji využít třeba při výjezdech k žákům, u kterých mají učitelé podezření, že jsou pod vlivem drog. Nové zařízení jim má pomoci i v situacích, kdy žák test na drogy odmítne. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek nevám přeje a zítra se opět naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem tulákům a výletníkům. Dnes se společně podíváme do Jihomoravského kraje k městu Vranov nad Dyjí, kde navštívíme unikátní pevnostní muzeum. Pevnostní muzeum Vranov tvoří dva plně vystrojené a vyzbrojené bunkry lehkého opevnění, lidově zvané řopíky, a navazující naučná stezka vedoucí kolem třetí zničené pevnostky. Muzeum vzniklo v roce 1998, kdy započaly první rekonstrukční práce na tehdy opuštěných objektech. Zcela záměrně bylo vybráno pohraniční opevnění v okolí Vranova nad Dyjí v Junáckém údolí, protože právě tam se dochovala pozoruhodná linie chránící životně důležitou hráz Vranovské přehrady. Hlavním záměrem rekonstrukčních prací bylo uvedení několika pevnostních objektů do stavu z různých historických období. První republikou počínaje a obdobím poválečné železné opony konče. První pevnost, Studánka, přímo přenáší do napjaté atmosféry roku 1938. K vidění jsou tam autentické dobové artefakty výstroje i výzbroje tehdejší osádky. Druhá pevnost, Hájek, je plně zrekonstruovaná do období po druhé světové válce, kdy bylo původně prvorepublikové opevnění znovu aktivováno v rámci obrany železné opony. Samozřejmostí je opět dobová výzbroj a výstroj, včetně speciálního pevnostního vybavení. Třetím objektem je Pěšinka. Jedná se o typově nejmenší pevnostku tohoto systému, určenou jen pro dva muže. V rámci zkoušek pevnosti, prováděných německou armádou v roce 1938, pak byla tato značně poničena. Zbytky pevnostky jsou celoročně přístupné. Trasa kolem bunkrů vede krásnou přírodou, po které se dostanete až k Vranovskému zámku. Poslední stavbou okruhu je Anička, která se nachází mimo hlavní areál v těsné blízkosti dětského zábavního parku. Její exteriér je zrekonstruován do podoby z roku 1938 a dnes slouží jako technické zázemí. Proto je pro veřejnost nepřístupná. Celá prohlídka pevnostního muzea trvá necelých 40 minut a je doporučeným doplňkem pro připomenutí dějin v našich končinách. Více informací o pevnostním muzeu najdete například na webu muzeumvranov.cz. Krásné putování a pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný podvečer u čaje o šesté. Co si dnes udělat kukuřičný nákyp? Je to vynikající a lehké a jednoduché jídlo. Co budeme potřebovat? 2 plechovky nakládané kukuřice, nejlépe na slano, 1 sklenici mléka, 3 sklenice mouky, polovinu sáčku prášku do pečiva, 3 lžíce oleje, sůl, pepř a asi 300 gramů strouhaného tvrdého sýra. Mléko, kukuřici a mouku smícháme dohromady. Přidáme zbytek surovin a dobře promícháme. Vylijeme do vymaštěného pekáče a pečeme asi 50 minut ve středně vyhřáté troubě. To je všechno. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Náchod Hronov do 8. května, Jihlava Luka nad Jihlavou do 9. května, Lipno Rybník do 9. června a následující čtveřice zítra končí odpoledne. Tábor Chýnov, Ostrava Chalupky, Vítkov Odry a blíže vedli Česká Lípa. To jsou polodenní železniční výluky na čtvrtek. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Ahoj, i dnes pro vás bluegrassové tipy přinášejí Rostě Čapek a Iva Čapková a vydáme se na severní Moravu, kde v roce 2012 vznikla kapela Jumper Cables, která hraje jak na domácích festivalech, tak i v zahraničí. Namátkou jmenujme Holandsko, Francii nebo Finsko.
2: Své první a zatím jediné album vydali v roce 2015, nazvali ho Miner's Daughter a zahrají nám z něj písničku Force. Still

0: Členy kapely Jumper Cables jsou Michal Vavriček, hrající na pětistrunné banjo, Tomáš Juřena na akustickou kytaru, Lukáš Rytíř na kontrabas a Michal Kunc na mandolínu. Jednotliví členové jsou zkušení muzikanti, kteří hráli s kapelami, jako jsou Fragment, Giran and Roses, Goodwill, Veget, Křeni, Bluegrass Comeback a další.
1: Kapela hraje především autorské skladby. Jednou z nich je i následující Illusion. Užijte si ji a nezapomeňte si příště naladit naše bluegrassové tipy s Rosťou a Ivou Čapkovými.
0: Ahoj!

mlhavej stan. V pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si přede,

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Řízení osobního automobilu s přívěsem patří mezi situace, které dokážou prověřit i zkušené řidiče. Nejde jen o prodlouženou jízdní soupravu, ale především o zásadně odlišné jízdní chování. Vozidlo s přívěsem reaguje pomaleji, je citlivější na boční vítr a výrazně se prodlužuje brzdná dráha. Řidič proto musí více předvídat a vždy plánovat každý manévr s dostatečnou rezervou. Jedním z největších úskalí je správné naložení přívěsu. Nesprávné rozložení hmotnosti, zejména příliš lehká, nebo naopak přetížená oj, může způsobit nebezpečné rozkmitání soupravy za jízdy. Tento jev, často označování jako hadování, bývá kritický především při vyšších rychlostech nebo při náhlém vyhýbání. Řešením je nejen správné rozložení nákladu, ale také přizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám. Samostatnou kapitolou je couvání. Přívěs reaguje opačně, než řidič intuitivně očekává, což vede k častým chybám. Bez pravidelného tréninku se manévrování na malém prostoru stává stresující záležitostí. Pomáhá pomalá jízda, jemná práce s volantem a ideálně i asistence druhé osoby. Zapomínat nelze ani na legislativní limity, maximální hmotnosti a technický stav tažného zařízení. Velmi důležitá je také kontrola správného upevnění nákladu a funkčnosti osvětlení, na které má kromě samotných světelných zdrojů zásadní vliv i propojení přívěsu s vozidlem. Rovněž je nezbytné pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách přívěsu a jejich celkový stav. Jízda s přívěsem vyžaduje soustředění, klid, zkušenosti i odpovědný přístup. Zkušený řidič navíc ví, že klíčem k bezpečné jízdě je plynulost, vysoká míra trpělivosti a schopnost včas reagovat na změny dopravní situace. Proto jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, vítejte u poslechu Country rádia a pořadu o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Barunko, minule jsme mluvili o takovém obecnějším typu etiopských koní, jestli si to dobře vybavuji, takový pracant.
2: Je to tak.
1: Ne úplně krasavec, ale pracant, si říkala. Ale zajímá mě, existují tam i další třeba konkrétní regionální plemena?
2: Ano, a jedním z nich je Bale Horse. Je to kůň, který pochází z oblasti Bale na jihovýchodě Etiopie. Je to typ, který se přizpůsobil horskému prostředí a každodenním potřebám místních obyvatel.
1: Tohle co napovídá, ale přesto, v čem se liší od ostatních etiopských koní?
2: Bale Horse je známý svou obratností a jistotou v kopcovitém a často náročném terénu. Je o něco lehčí a pohyblivější než jiné místní typy, což z něj dělá ideálního koně pro rychlé přesuny v horách.
1: Jak vypadá, jak se ho můžeme představit?
2: Je to menší, kompaktní kuň s pevnou stavbou těla, má silné končetiny, odolná kopita a spíše jednoduchý funkční vzhled. Jeho tělo je stavěné tak, aby zvládlo dlouhé trasy v nerovném terénu bez zbytečné zátěže.
1: Bez zbytečné zátěže. Co to znamená? To není takový pracant jako ten minule, nebo jakou roli hraje v životě místních lidí?
2: Bale Horse je důležitý pro každodenní dopravu, práci i obchod. V oblastech, kde je infrastruktura omezená, je kuň často nejspolehlivějším dopravním prostředkem. No a na to, aby byl spolehlivý, tak nesmí být tlustý.
1: Jasně, ale pracant to je tak jako ten minulý. Má nějaké využití i mimo Etiopii, nebo je to opravdu regionální záležitost?
2: Mimo svůj region je prakticky neznámé. O to zajímavější je pro chovatele a milovníky původních plemen, protože představuje autentický typ koně, formovaný přírodou a tradicí.
1: Mm-hmm. Takže děkujeme za další plemeno, které si nám představila, a pojďme zase za dotazy posluchačů. Slyšela jsem, říká Hanka, ne já, že někteří koně mohou kozlovat. Co to vlastně znamená?
2: Kozlují koně, kteří jsou veselí. Kozlováním se myslí vyhazování, je to takové povyskočení z radosti. Někdy to samozřejmě kuň dělá i cíleně, když chce se zbavit jezdce, ale většinou si poskočí z radosti nebo když se něčeho lekne. Mm-hmm. Já jsem tímto způsobem spadla už spoustakrát.
1: Jo, spadla. Jo, tak vypadá to hezky, tak jakože skotačí prostě. Vidím,
2: přesně tak.
1: Mladí koníci takhle pobíhají a skotačí.
2: No aby... i ty staří občas taky.
1: Možná, že z toho vzniklo vyhodit si z kopítka, ne?
2: Ano, určitě.
1: Je to docela možné. Tak a máš pro nás nějakou pozvánku?
2: Já bych tentokrát neměla pozvánku, uhum, ale takovou prosbu pro posluchače. Nám se podařilo právě dokončit novou vzdělávací učebnu pro děti a mládež a vzniklo nám spousta místa pro nové exponáty. Uhum. A já bych chtěla požádat, pokud někdo máte doma cokoliv, co se týká koní nebo i pejsků nebo něco vyrábíte pro ty zvířátka, tak nám to prosím doneste do Přehvozdí u Českého Brodu a veškeré informace najdete na www.minikoně.cz.
1: Tak, děkujeme ti, Báro, za dnešní povídání, těším se za týden, měj se hezky, hezký večer vám všem přeje, milí posluchači, Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
3: Bohem, lásko, nech mě jít.
2: Vzpomínky.
4: Vypartu

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Tennessee Ernie Ford. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Kler. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka v horní pětce Tucker Wetmore, Brunette. A je tu místo čtvrté, Cody Johnson, The Fall.

Doznělo místo třetí, Luke Combs, Days Like These. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Ještě jednou tu bude Luke Combs. Na druhém místě je se songem Sleepless in a Hotel Room. A pak zazní vítěz tohoto týdne její minule třetí, Dylan Scott s písní What He'll Never Have.

To bylo aktuální první místo americké country hitparády. A kdo byl na vrcholu americké country hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1964 byl song Saginaw, Michigan v podání Leftyho Fritzla. Johnny Cash měl hit Understand Your Man a do třetice v roce 1964 bodoval i Buck Owens písní Together Again.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Time legenda.

0: A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Legendou tohoto týdne bude také zpěvák, který proslavil písničku Mel Travise 16 Tons, tak, že pak zůstala ve zlatém fondu country už natrvalo. A nebyl to jeho jediný úspěch, natočil za svou mimořádně dlouhou kariéru více jak 100 alb. Jmenuje se Tennessee Ernie Ford.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older.

Tennessee Ernie Ford pochází z Bristolu ve státě Tennessee a svou hudební kariéru začal jako rozhlasový disc jockey a zpíval ve školním sboru a dokonce v druhé polovině 30. let i studoval hlasovou techniku na konzervatoři v Cincinnati. Ostatně jeho znělý baritón mu k tomu dával plné oprávnění. V letech 1939 až 1941 pracoval opět jako rozhlasový moderátor v Atlantě a v Knoxville. Během druhé světové války sloužil u americké Air Force a po skončení války se vrátil k práci rozhlasového disc-jockeje. Poprvé tehdy použil jméno Tennessee Ernie. Po nějakém čase Tennessee Ernie Ford přesídlil do San Bernardina v Kalifornii a pak do Pasadeny, vždy do dalších rádií, a přitom okouzlil barvou svého hlasu producenta Gaffeyho Stonea a ten zkusil, zdali by Ford zvládl i zpívat. Samozřejmě, že to zvládl a první kontrakt byl v roce 1948 pro Capitol Records a byl hned na světě.

Hned po podpisu kontraktu v roce 1949 vydává Tennessee Ernie Ford během jednoho roku 5 singlů, mimo jiné s písněmi Tennessee Border nebo Smoky Mountain Boogie a také svůj první hit číslo 1 Mule Train. Písničky byly westernově laděné, prosvítal z nich ale i rock'n'roll a z mimohudebních aspektů se uplatňovala i jistá, řekněme, sexuální podmanivost Fordova hlasu a zjevu. Dalšího hit číslo 1 Shotgun Boogie strávil na nejvyšším místě americké hitparády plných 14 týdnů a v roce 1955 přišlo o něch už zmiňovaných 16 tun. Po roce 1953 se začala popularita Tennessee Ernieho Forda zúročovat i do podoby natáčení alb, televizních vystoupení a vlastních televizních pořadů. Tak tomu bylo po následujících skoro 20 let, i když poslední vstup do hitparády měl v roce 1965, což plynulo spíše z celkové změny orientace publika a nových směrů i v country. Ford ale zůstával věrný velkokapelovým aranžím, kde vynikal i jeho hlas.

V 50. letech pro Forda přicházela i ocenění. Jeho první gospelové album se stalo v roce 1956 zlatou deskou a za druhé dostal Grammy. Různých televizních cen bylo nepočítaně. Tennessee Ernie Ford se totiž v televizi věnoval nejen klasickým estrádám, ale i různým soutěžním a znalostním pořadům o hudbě. Kromě řady hudebních ocenění dostal i medaili svobody. Do dvorany slávy vstoupil až v roce 1990, rok po své smrti na selhání jater.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se loučí s vámi Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Rádio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledly SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný středeční večer s datem 6. května vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. A jsem moc rád, že jelikož je středa, tak tady nejsem sám. Naproti mě již sedí usměvavá, sympatická dáma, kterou znáte. Je to paní Marcela Jurčíková. Marcelo, dobrý večer vám přeji.
3: Přeju krásný večer a děkuji za to krásné přivítání.
2: Ano, to jinak ani nejde. Jsem rád, že jste dorazila a víte co, dáme si jednu krásnou písničku ještě, než se dáme do díla, protože samozřejmě i dnes se posluchači mohou těšit na knižní skvosty a dneska jsou to velké skvosty. Milí posluchači, viděl jsem obaly těch knih a hned jsem zajásal, to jsem ani nenakoukl dovnitř, takže máte se na co těšit, takže za pár minut jen co dohrají Eagles písničku New Kid in Town. Těšíme se na vás s paní Marcelou Jurčíkovou.

0: Máj, láska a romantika v literatuře patří nerozlučně k sobě. Je to klika, když se pěkně pospolu sejdou i v realitě. A když vás prozatím míjí, tak se třeba můžete začíst do milostných příběhů.
1: Nejlépe takových, které inspiroval sám život, protože to story vybájené od stolu, no to se pozná hned po pár stránkách. V případě povídek Moniky Čapkové je zřejmé, že má vyprávění odžité. Ať už se jedná o vztahové prohry, motýlky v krajině břišní, trapasy nebo takový ty laskavě humorné situace. Hrdinka se sice jmenuje Evelína, ale to není podstatné. Hlavní je, že je to zralá žena, která má tělo třicítky, duši dvacítky a střeštěnost patnáctky. Z příběhu pod společným názvem Neklidná růže přímo čiší, že všechny události mají nějaký smysl, byť se zdají nesmyslné a byť se nám teda vůbec nelíbí občas.
0: No, Královna květin, nebo Trnita, Voňavá, Šípková, napadá mě samozřejmě spousta dalších přívlastků, které charakterizují růže, ale Neklidná?
1: To je zvláštní, veďte.
0: Velmi, ano.
1: Je to spíš totiž charakteristika samotné hrdinky než ty kytičky. A právě prostřednictvím té hrdinky Monika Čapková rozvíjí zajímavou teorii, nebo spíš doufání, že na každou neklidnou růži v uvozovkách někde čeká princ. Nejspíš nebude na bílém koni. Asi bude postarší a přijde tramvají nebo přijde pěšky, ale to je taky fuk. Hlavně, že jim to pak spolu bude klapat. To je ostatně motto povídkové knihy Neklidná růže. A pozor, výjimečná je i tím, že je s osobním věnováním autorky a taky autora kreseb na obálce, pana Miloše Jokohouta, což byl hlavní architekt Oscarového filmu Kolia. Takže ty obrázky jsou fakt pěkný.
0: Ano, to je tedy opravdu, to jsou knihy s bonusem, takzvaně. No, za jednou z nejkrásnějších a taky nejdražších růží na světě je považovaná Juliet. No a to je otázka pro vás teď, milí posluchači. Zkuste si tipnout, jakou má barvu. Takže pro růži Juliet je typická barva za A meruňková, za B ananasová, za C švestková. No a na číslo 210 323 333 můžete volat právě teď.

0: Tak, Michal Prokop s Framosem 5 dohráli píseň Kolej Yesterday. Zrovna jsme si s Marcelou tady říkali, jak nás ta píseň baví i po těch letech, jak je pořád krásná, provází naše životy. Tak a vy jste volali a volali, ale odpovědi nás neuspokojovali, až zavolal posluchač Miroslav, kterého právě teď vítám ve večerním vysílání Country Radio. Miroslav, ještě jednou krásný dobrý večer vám přeji.
1: Děkuji vám.
0: Tak a já tedy zopakuji soutěžní otázku. Vy jste někde venku, vám tam zpívají ptáci. Slyším to správně, že jo?
1: Takže typoval jsem za A.
0: Ano, typoval jste za A, jenom zopakuji, že pro růži Juliet je typická barva a bylo nabízeno meruňková, ananasová anebo švestková. No, vy jste samozřejmě správně řekl, že to byla barva meruňková. Takže já vám tleskám. Nutno tedy ještě doplnit, že růži Juliet se říká 3 milionová, protože nejznámějšího šlechtitele světa Davida Austina prý stálo její vyšlechtění, a teď dávejte pozor, 3 miliony liber, ano, slyšíte správně, má velké plné květy v meruňkových až broskových tónech a čajovou vůni s nádechem citrónu.
2: No, musí to být krásná růžička. Na první pohled i ten druhý literární počin paní Moniky Čapkové bude na milostně romantickou notu. Víc než lásky je však v románu Tajemný soused manipulátorství, psychického vydírání a srážení sebevědomí. No nic moc. V centru dění je studentka medicíny, která se ráda baví a má slabost pro starší muže. Snad právě proto, že neměla tátu. Po seznámení s jistým pánem její svět růžový, jenže se záhy zase změní na noční můru. I vyhrocené situace však paní Čapková dokáže odlehčit inteligentním humorem. A když si myslíte, že už víte všechno, jak to skončí, tak jste úplně vedle. A tomu říkám parádní psychologický román. Navíc půvabnými ilustracemi Oscarového architekta Miloše Jokohouta a věnováním jeho i autorky. A to všechno v Tajemném sousedovi.
0: No, to je úplně úžasný. Tak Miroslave, ještě jednou vám gratuluji, protože máte opravdu nádherné knihy. Už jenom ty obaly jsou umělecká díla. Teďka je mám před sebou, dívám se na to. Jenom je zarámovat, si myslím. To by byl hezký obrázek. Tak, máte to i s věnováním. Tak děkuji. Doufám, že si knihy přečtete. Nejsou to teda žádné útlé knihy. Jsou docela, no, to je dlouhý čtení, to bude, Marcelo, co myslíte, že jo? Jak to typujete vy jako odbornice?
2: No, záleží na tom, jak rychle pan čte.
0: Pro průměrného čtenáře, dejte tip. No tak se s tím budete muset poprat. Jsou dvě, tak budete mít třeba celý prázdniny, co dělat. Já vám ještě jednou gratuluji. Děkuji také vám, Marcelo, za návštěvu milou. Příští týden tady

0: se nesejdeme, to já ještě posluchačům ozřejmím, ale určitě o nic nepřijdou, protože jim to bohatě vynahradíme. Budu se na vás tedy těšit, nemůžu teďka říct přesně kdy, až se uvidíme, nebude to za dlouho, ale nějaký čas to vezme. Mějte se krásně, přeji vám krásné jarní dny. No a pustím vám na cestu jednu krásnou písničku, která se jmenuje Memories and Gin, vzpomínky a gin. Pijete gin? Máte ráda gin?
1: Já jsem vínová.
0: Jste vínová. Tak leda, že bych rychle našel píseň o víně nějakou, ale to už asi nezvládnu, ale pustím vám ji potom ještě na cestu třeba. Mějte se moc hezky, mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden mým kam a všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

No, to bylo krásné hudební setkání. Jarda Samson Lenk a Ivan Hlas, Usměj se na svět. Minulý týden jsem vzpomínal výročí alba Kennyho Rogerse, The Gambler, které obsahovalo nejenom tedy tu titulní píseň, ale také další perly, nejenom Rogersova repertoáru, ale dá se říct takového světového hudebního repertoáru. No a na tom albu je i krásný duet Don't Fall Love with a Dreamer, píseň, kterou znáte pochopitelně i v českém přebásnění, tak jak ji naspíval Pavel Bobek společně s Marií Rotrovou, jako S tím bláznem se nic nezačínej. A já jsem vám taky vyprávil o tom, že mám několik verzí téhleté písně a slíbil jsem vám jednu z nich, a to shodou okolností tu nejzvláštnější, protože Kenny Rogers a Kim Carnes, která tu píseň i napsala se svým manželem a původně ji tedy zpívat neměla, což rozhodl až Kenny Rogers, když uslyšel ten demo snímek, který mu dodali, tak říkal, no proč já budu hledat někoho, s kým to zaspívám, když ta Kim to tak nádherně zpívá. Takže ji poprosil a ona napřed se zdráhla, ale pak řekla, ano, tak bude mi samozřejmě ctí. No a z písně se stal obrovský hit, celosvětový hit. No a byl to dokonce takový hit, že se dočkal španělského zpracování. Představte si to. Takže je to jedna ne z mnoha country písní, které byly natolik úspěšné, že ten úspěch přenesli vlastně i do španělsky mluvících zemí. Tak pojďte se teď poslechnout, jak zpívá Kenny Rogers a Kim Carnes tuhletu nádhernou píseň.

to byl Robert Křesťan společně s Druhou trávou, písnička Kdo to obchází, můj dům. Píseň z repertoáru kapely Grateful Dead, kterou Robert Křesťan má moc rád. V roce 2018 zaznamenal jeden krásný film, docela slušný celosvětový úspěch. Ten film se jmenoval a stále jmenuje samozřejmě A Star is Born, tedy Zrodila se hvězda. V tom filmu tehdy ty titulní role dvou zpěváků, tedy toho slavného countrymana, stvárnili herci Bradley Cooper a zpěvačka, popová zpěvačka Lady Gaga. A byl to opravdu veliký kasovní trhák v kinech a i ty písně se hrají po světě dodnes v rádích. Samozřejmě i country rádio má píseň z toho filmu v playlistu. Ale málo kdo už ví, že tenhle ten film vznikl podle předlohy, která vznikla už v 60. letech, kdy vznikla první verze toho filmu, ale obrovský úspěch ten film měl hlavně v roce 1976, kdy ho natočili filmaři také ve Spojených státech a v těch titulních rolích se objevil countryman Kris Kristofferson a zpěvačka Barbara Streisand. A byl to obrovský, ohromný úspěch, na který samozřejmě v tom roce 2018 právě Bradley Cooper a Lady Gaga navázali. Takže mnozí takzvaně objevili Ameriku, mysleli se, že to je úplně nové téma, že to je nová látka, ale není tomu tak. Takže rok 1976, to je rok, kdy vznikl film A Star is Born. No a z toho filmu vznikl samozřejmě také soundtrack, je tam mnoho krásných písní a já bych vám teď pustil tu titulní, kterou naspívala právě Barbara Streisand s Krisem Kristoffersonem a ta skladba se jmenuje Lost Inside of You.

Barbra Streisand a Kris Kristofferson, Lost Inside of You. Rok předtím, než světlo světa spatřila tahle píseň, která právě dozněla, vyšlo Glenu Campbellovi album s názvem Southern Nights. No a mnozí tehdy byli zmateni, protože album téhož názvu vydal také jistý Alan Toussaint a nebyla to náhoda samozřejmě, protože muži za to titulní píseň, která se jmenuje Southern Nights, kterou skutečně složil hudebník Alan Toussaint. No a Glen Campbell, když ji slyšel, tak se do ní okamžitě zamiloval, protože v té písni se zpívá o něčem, co jemu je blízké, něco, co zažíval. Proto ji natočil a stal se z ní hit číslo jedna, a to rovnou na třech různých amerických hitparádách, tedy na té countryové a na popové a dokonce i na rockové. Jinak tu píseň, kterou Alan Toussaint složil, tak toho inspiroval takový zážitek, který měl, když byl na návštěvě u svých příbuzných v Louisianě a pozoroval tam na venkově nádhernou noční oblohu plnou hvězd. No a právě to, když slyšel Glen Campbell, tak si vzpomněl na své dětství v Arkansasu, kde vyrůstal na farmě, kde také koukal na nebe často, v podstatě každý večer, jak říká, a představoval si, jaký to tam je a že by se tam jednou chtěl dostat. No a v roce 76 tedy tu píseň natočil a já mám teď pro vás takovou raritu, protože tu píseň jsem vám pouštěl v minulosti a znáte ji také z vysílání Countryády, ale teď mám pro vás verzi, kterou jsem vydloubil z archivu svého, a ta píseň teďka zazní v podání Jiřího Korna, protože představte si, že Jirka Korn je evidentně zakuklenej countryman a tuhle tu písničku si kdysi vypůjčil a naspívá s českým textem Gentleman.

Na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí. Mám pro vás ještě dvě písně, ta, která zazní za malý moment, tak to je píseň, kterou v roce 1982 složil countryman Randy Travis. V té době ho ještě vůbec nikdo neznal. Tu písničku tehdy nabídl vydavatelství Curb Records, jestli by oni nemělo zájem společně s ním. Samozřejmě ti ho odmítli, za což si dodnes rvou vlasy, protože z Randyho Travise se asi o 5 let později stala obrovská světová country hvězda, která prodala miliony desek. No a tu písničku prostřednictvím toho vydavatelství také nabídl tehdy velmi slavnému zpěvákovi Lee Greenwoodovi, který ovšem odmítl, že ji natáčet nechce. Dokonce Barbara Mandel, slavná country zpěvačka, ji natočila, ale nikdy nevydala. No a tak v roce 1988, kdy už Randy Travis podepsal smlouvu s Warner Brothers v Nashvilleu, tak ji vydal na desce s názvem Always and Forever, no a z písně se stal obrovský hit. No a já mám teď pro vás jednu speciální verzi téhleté písně, kterou o několik desítek let později naspívala country zpěvačka té mladé generace Carrie Underwood a pozvala si Randyho do té písně jako takového speciálního hosta. Takže to je píseň, kterou uslyšíte teď, a potom nám ještě zaspívají schovanky jednu píseň, kterou možná od nich ani neznáte, jmenuje se Jen všeho s mírou. Tak, budou zpívat samé dámy a já se na vás těším po 21. hodině. Petr Kocmar vám přeje hezký večer. Tohle je Carrie Underwood.

0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

Před 41 lety tuhle tu písničku naspívala sestava s názvem Highwaymen, pánové, kteří rozhodně patří mezi obrovské klasiky a ikony country hudby. Je 21 hodin 12 minut, posloucháte večerní vysílání Country Rádia, s vámi samozřejmě až do půlnoci Petr Kocman a před námi mnoho krásných písní. Jednou z nich zazpomínáme dokonce ještě na dobu, kdy Hanka Horecká nebyla na sólové dráze, ale hrála společně s kapelou Fešáci a už tehdy tam hrála tuhletu píseň.

0: tam neleží.
1: Tak to byla taková malá nabídka písniček, které vás čekají, ale teď už se vrátíme do roku 1981, kdy Petr Spálený vydal LPčko Motel Nonstop a byla tam tahle ta píseň. Přeji vám hezký poslech.

To byl Marty Stewart a písnička Blue Train. Já bych teď moc rád zaspomínal na kamaráda, skvělého člověka, hudebníka, skladatele, kytaristu, zpěváka Mildu Dufka. Milda Dufek by totiž právě dneska slavil narozeniny a všichni ho znáte samozřejmě především díky tomu, že založili kdysi před mnoha lety naší ikonickou country kapelu Rangers, později Plavci, kde působil samozřejmě se svými kolegy, především pak s Jirkou Weiserem a Tondou Hájkem. A myslím si, že rozhodně, co se country hudby týká, tak není v Čechách snad nikdo, kdo by Rangers neznal, tedy i Mildův hlas. A znám i mnoho, řekl bych, zarputilých rockerů, kteří jinak poslouchají úplně jinou muziku, tvrdou muziku, ale viděl jsem je mnohokrát zjehnout při písních Rangers. Takže tímhletím způsobem opravdu hudba Plavců Rangers působí na lidi. Mám to ověřeno z praxe. Zkrátka jsou to krásné písně a i když vznikly před mnoha desítkami let, tak jsou tady stále s námi. Bohužel ne tak Milda, ten nás opustil pouhých 61 letech v roce 2005, když byli z Rangers v Kolumbii a Milda tam tragicky zemřel při potápění. No ale, jak říkám, je tady po něm spousta krásné muziky, nádherných textů, které on složil. Řekl bych, že ty písně dokonce zlidověly do jisté míry. On taky vždycky miloval fotbal a hlavně miloval svoji Vysočinu, o které taky napsal krásnou píseň. Je to píseň, které vlastně v té písni Vysočině postavil pomník, to se jinak říct ani nedá. A mimochodem nedávno jsem mluvil s jeho synem Markem, který pokračuje v tom tatínkovi odkazu a každý rok pořádá na Vysočině v té obci, kde měli chalupu, tak tam pořádá festival, který má krásný název, jmenuje se Fotbal a Country, kde se hraje fotbal, no a večer je tam muzika, jdou se tam kamarádi, muzikanti, kteří se s Mildou znali. Já jsem tam byl v minulosti několikrát, možná se tam i letos objevím a vždycky tam je skvělá nálada, skvělá atmosféra. Je to prostě hezký, hlavně jsou to všechno vzpomínky na Mildu. A já bych na něj týkrát vzpomenul dvěmi písněmi. Jedna z nich je písnička, kterou si s hodou okolností Rangers vypůjčili z repertoáru Randyho Travise, o které jsem dneska už mluvil. A je to skladba On the Other Hand. A vzpomínám si, když jsem tenkrát o kluku Rangers dostal LPčku, kde tahle ta píseň byla, tak jsem byl nadšen, protože tu skladbu jsem vždycky měl rád. No a Milda ji otextoval a nazval ji Jsi mým osudem. A ta skladba se líbila nejenom mně, ale třeba i Františkovi Nedvědovi, který si ji vypůjčil do svého repertoáru také s tím Mildovým textem a hrál ji docela dlouho i na svých koncertech. No a ta druhá vzpomínka na Mildu Dufka bude písnička, která, když jsem ji slyšel poprvé, tak mě neskutečně pobavila a baví mě dodnes. Jmenuje se Už jsem si na to zvyk a je to velmi, velmi vtipná píseň, takže na Mildu zaspomínáme i trošičku s úsměvem na rtech. Tak jdeme na to, zpívá dnešní oslavenec Milda Dufek.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Pojďme se teď na malý moment vypravit do historie, podívat se na to, co zajímavého se událo právě dnes, tedy 6. května. Tak roku 1945 americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila města Plzeň a Přeštice. Roku 1682 se francouzský královský dvůr Ludvíka 14. stěhuje z Louvru do Versailles. Roku 1840 se ve Spojeném království začala používat první poštovní známka, takzvaná Penny Black. Roku 1861 se americký stát Arkansas oddělil od Unie. V roce 1889 byla v Paříži během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. Roku 1937 při přistávání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala známá vzducholoď Hindenburg. Roku 1994 proběhlo v Calais slavnostní otevření Eurotunelu, to teda bylo něco. Roku 2001 první vesmírný turista Denis Tito přistál po 8 dnech na Zemi. V roce 2023 právě dnes byli britský král Karel III. A jeho žena královna Kamila korunováni ve Westminsterském opatství. No a roku 1527 španělské a německé žoldnéřské vojsko dobylo Řím. A propo, když jsme u toho Říma, tak kdysi slavný římský filozof a státník Cicero řekl takovou moudrou věc. Chudý pracuje, bohatý ho využívá a voják chrání oba dva. Plátce daní platí všem třem. Tulák odpočívá za všechny čtyři a ochmelka pije za všech pět. Bankéř okrádá všech šest a právník se pře se všemi sedmi. Lékař zabíjí všech osm, hrobník pohřbívá všech devět a politik žije ze všech deseti. Tak to je.

tam vejdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá.

Do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň a taky jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste dneska pořádně jedli, jestli jste se přejídali, dali jste si hodně sladkostí a třeba vepřový koleno a bůček a knedlíky, no protože dneska je Mezinárodní den proti dietám. Ještě pořád to můžete pořádně oslavit, ještě máte na to 2 hodinky. Jak říká jeden můj kamarád, nejmenovaný, docela známý hudebník, tak říká, víš, jak je to krásný pocit se na noc najíst a pak si lehnout. Já teda s tím to nesouzním, já si to neumím úplně představit, ale proti gustu znáte to. Ale vybral jsem k tomuto Mezinárodnímu dni proti dietám jednu velmi stylovou píseň. Jdeme na ně. Těším se na vás po 22. hodině. Chtěl

Tak to byla takzvaně píseň z života hudebníkova Pavel Brimera Fešáci, první honorář. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině mimo jiné pošleme pozdrav k narozeninám jednomu známému hudebníkovi. Vybral jsem u té příležitosti dvě krásné písně. Myslím si, že je budete znát, i když ta jedna bude taková malinko jiná, než taky, jak ji třeba znáte, tak doufám, že vás mile překvapí. No a mám také připraveno nějaké hezké čtení. A samozřejmě nás toho čeká ještě daleko víc. V každém případě budu doufat, že Country Radio vám zaručí klidný a příjemný večer.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

Dneska slaví 81. narozeniny hudebník, který se narodil jako Robert Clark Seger. Ovšem celý hudební svět ho zná jako Boba Segera. Je to pán, který nejenom skvěle zpívá, hraje na kytaru, ale také je to výtečný skladatel, který začíná s muzikou už co by jinoch, dá se říct. Založil hned několik kapel. Jedna z nich se jmenovala třeba The Silver Bullet Band, tedy kapela Stříbrné kůlky, nebo jak by, abych to přeložil. No, bylo jich víc, také spolupracoval se slavnou sekcí dechu.

Hollywoodovou v Muscle Shoals, což je studio v Alabamě, kde nahrávali opravdové hvězdy a všichni tam chtěli nahrávat. Je taková meka všech muzikantů, zejména tedy těch, kteří mají rádi jižanskou muziku, ale nejenom oni samozřejmě nahrávali tam třeba i Rolling Stones a mnoho dalších country zpěváků. Jeho muzika se také objevila v několika filmech, jeden z nich byl třeba Policajt z Beverly Hills, na to si jistě vzpomínáte. No a je podepsán také jako spoluautor pod jednou písní kapely Eagles, a sice Heartache Tonight. No, když jsme u těch Eagles, tak s těmi souvisí i píseň, kterou jsem vybral teď z repertoáru Boba Segera. Je to jeden z jeho největších hitů, píseň Against the Wind. Tu vypustil v dubnu roku 1980, nazval podle ní i celé album. No a složil jí vlastně už v době, kdy byl na střední škole, tak už začínal tu píseň skládat pomalinku. No a zvláštnost se patří, že v té nahrávce, kterou za malý moment uslyšíte, mu druhý hlas v refrénu zpívá zakládající člen kapely Eagles Glenn Frey. A mimochodem tuhle tu skladbu později třeba udělal také Garth Brooks z těch countryových zpěváků. Dokonce také Ronnie Dunn, polovina dua Brooks and Dunn, ji vydal na své soulové desce, kam zařadil své nejoblíbenější písně. Takže Bob Seger rozhodně jedna z velkých osobností. Pojďme si pustit jednu z těch písniček a za chvíli si pustíme ještě jednu. Malinko se k Bobu Segerovi vrátíme.

Tak to byl dnešní oslavenec Bob Seger, Against the Wind. Mimochodem na téhleté nahrávce ještě jedna malinká zajímavost, krom toho, že ty vokály zpíval Glenn Frey, člen kapely Eagles, tak tu písničku produkoval velmi známý producent Bill Šimčik, který má české kořeny. A ten jednak produkoval kapelu Eagles, ale třeba také spolupracoval s kapelou ZZ Top a s mnoha dalšími skvělými partami. No, já teda si vzpomínám na moje takzvané první setkání, ne osobní, ale setkání s muzikou Boba Segera. To jsem byl malej, nevím, kolik mě mohlo být, byl jsem malej, protože mi připadlo nesmírně vtipné, když jsem se dozvěděl, že ta písnička, která se mi líbí, takže ji zpívá člověk, který se jmenuje Seger. To mě prostě pobavilo, samozřejmě jsem říkal, no hele, takovej Seger může zpívat, to je bezva, že jo, samozřejmě. No, Bob Seger je bohužel dneska už tedy, pokud vím, v hudebním důchodu, už nekoncertuje, což mě velmi mrzí, protože jeho koncerty vždycky patřily k opravdu těm špičkovým záležitostem, měl vždycky výbornou kapelu a skvělý zvuk. A já bych mu k těm dnešním narozeninám rád poslal ještě jednu píseň, a sice bude to duet. Píseň Who's Sub-Rain, jeden z největších hitů kapely Creedence Clearwater Revival, kterou napsal John Fogerty, který tuhle tu kapelu založil. No a když před nějakým časem dělal CDčko, které bylo složeno z těch největších hitů kapely Creedence, tak na tu desku přizval několik svých kamarádů a v podstatě ve všech případech to byli country zpěváci, třeba Keith Urban nebo Brad Paisley, Alan Jackson, ale pozval také Boba Segera a společně si zaspívali tuhletu nádhernou a řekl bych dnes už velmi klasickou záležitost. Tak pojďme si oba pány, obě tyto legendy a ikony hudebního světa poslechnout. Who's Sub the Rain?

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Dneska jsem zaslechl někde v éteru při nějaké debatě jedno velmi zvláštní jméno, které nedokážu teď znovu zopakovat. Já jsem to nedokázal ani minutu potom. Bylo to velmi komplikované jméno. A vzpomněl jsem si, že podobnou otázku řešil také Marek Eben v jedné ze svých knih. Cituji. Tak jsem si tuhle uvědomil, jak se za tu dobu, co máme svobodu, změnily i některé drobnosti, které sice se svobodou přímo nesouvisely, ale stejně z nich smrdil určitý odér socialismu. Třeba ten podivný zvyk psát nejdřív příjmení a pak teprve křestní jméno. Novák Jaroslav. Myslím, že to asi vzniklo z těch nejrůznějších seznamů a dotazníků, co jsme museli vyplňovat a nějak to prolezlo i do běžného života. Dodnes mám pár známých, kteří se takhle podepisují a vždycky mi to připadá jako u vojenského odvodu. Vojín Novák Jaroslav se hlásí. Zatímco Jaroslav Novák zní jako živý člověk. Novák Jaroslav už vypadá jako položka. My jsme se na to zvykli a když si to představíte třeba v angličtině, zní to podivně. Redford Robert nebo Pacino Al. No, on i Beethoven Ludwig van není bůh ví co. A ještě horší je to u panovníků. Třeba takový Ivan Hrozný. To zní impozantně. Hned víte, že to byl významný vladař, ale Hrozný Ivan, těch je plné Rusko, jeden hroznější než druhý. A nebo si představte, že by se otec vlasti podepisoval čtvrtý Karel. To vypadá blbě. Když se řekne Karel čtvrtý, vidím toho Karla, jednu osobu. Ale čtvrtý Karel, to se mi vybaví nějaká fronta, kde stojí už tři Karlové před ním a já je musím odpočítávat a pak se teprve můžu dojít k tomu čtvrtému. A to už vůbec nemluvím o 16. Ludvíkovi. Ten už je naprosto nezajímavý, když jich před ním trčí dalších 15. Což mi vlastně připomíná, když jsem u těch čísel, že si moc nevím rady se dvěma významnými umělci, jejichž práce se mi líbí, ale jména mě trochu zneklidňují. Mám na mysli Jaromíra 99, což je výborný výtvarník a taky muzikant, a potom Vladimíra 518, který je neméně zdatný rapper, ilustrátor a grafik. Já teda věřím, že ty jejich číslovky jsou nesklonné, ale co když ne? Jestli je 99 příjmení, to bych si ještě věděl rady. Měli jsme ve Stardance tanečníka, co se jmenoval Michal Padevět. A myslím, že by se to dalo použít jako mustr. Padevět a 99 je jedno. Na konci je pořád těch 9. Takže bych Jaromíra 99 skloňoval jako Padevěta. Věřím, že by to 99-ovi nevadilo. Ale co s Vladimírem 518? Co kdyby se 518-ovi stalo, že by se potkal s 99-em? Nedej bože, že by se to sečetlo a stál by tam jeden 617. Ani myslet na to raději nechci.

Já jsem se dostal nedávno k takovému zajímavému mini životopisu amerického komika Hennyho Jackmana. A docela zaujatě jsem to pročítal a zjistil jsem, že tento muž, o které jsem toho moc nevěděl, zažil docela dost věcí a potkal se s mnoha zajímavými lidmi, ale taky tam měl jeden takový bonmot, kdy si řekl, víte, co znamená přijít večer domů k ženě, která vám poskytne trochu lásky, příchylnosti a trochu něhy? Znamená to, že jste v nesprávném domě. Tak myslím si, že toho naprosto dobře vystihuje. Byl to prostě komik, jeden z nejpopulárnějších. Mimochodem zemřel, tuším, že v roce 1998. Teď si dáme Laura Chulin a potom ještě stihneme Vabiho Daňka. No a já se vás budu těšit po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

Ahoj, tady Milan Krbec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

Je 9 minut po 23. hodině, posloucháte Country Radio, s vámi Petr Kocman. No a já jsem vám trošičku dlužen ještě pár dat, protože jsem dneska hodně vzpomínal na různé zpěváky. Naposledy to bylo na Boba Seegera, který dneska slaví 81. narozeniny. Tak abych zmínil ještě některá další jména, tak dneska slaví narozeniny třeba Oldřich Wiesner, narodil se v roce 1947. V roce 1952 se narodila Andrea Čunderlíková, herečka, kterou všichni dobře znáte, ano, je to Ina. Ina, to byl její osud filmový. V roce 1973 se také narodil herec, zpěvák, kytarista, moderátor Aleš Háma. Aleše jste mohli vidět třeba v lednu v O2 aréně, kde jsme měli koncert ku vzpomínce na Michala Tučného. Aleš Háma celý koncert uváděl. V roce 1856 se narodil rakouský lékař a psychiatr a zakladatel psychoanalýzy, pan Sigmund Freud. V roce 1953 se narodil premiér Spojeného království Tony Blair. No a v roce 1961 americký herec, scenárista, ale také režisér a filmový producent a hlavně ohromný krasavec, pan George Clooney. No a víte, koho mimo jiné tedy má rád z muziky George Clooney? Představte si, že Johna Denvera. Tak já mu k těm narozeninám posílám jednu krásnou písničku od Johna, která se jmenuje Follow Me. No, George Clooney asi poslouchat nebude, ale kdyby náhodou, tak mu to udělá radost.

0: kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, ty šly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli,

tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl: je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: 35 let má letos tahle ta krásná píseň, kterou dospívala Jitka Vrbová, Co nevidět se sejdem. Dostávám od vás posluchačů průběžně SMSky a maily, ve kterých píšete, jestli opět neplánuji nějakou humornou scénku, a dáváte mi různé tipy. A musím tedy říct, že nejčastěji je to Felix Holzman. Teď naposledy jsem dostal zprávu asi před hodinou od posluchačky Ivy, která poslouchá až na Valašsku, jestli bych nemohl nějakého Felixe Holzmana, tak víte co, dáme si takovou malou vsuvku humoru a vybral jsem od Felixe Holzmana tentokrát scénku, která se jmenuje Franta Jouda.
1: Myslím vás, koho tady hledáte?
2: Co říkáte?
1: Ale koho tady hledáte?
2: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak
1: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
2: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
1: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
2: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
1: Skoro normálně?
2: Ano, takový malý blondák je to.
1: Malej blondiák?
2: Ano, obarvený na černo.
1: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
2: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
1: Otazník?
2: Ano, ano.
1: Jaký otazník?
2: No ten formulář, jak se vyplně, když se nastupuje do nového místa.
1: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
2: Vlastně dotazník.
1: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
2: Byl tady?
1: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
2: Jo, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
1: No tak to já nevím.
2: No nevím, jak to říte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
1: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
2: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
1: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
2: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
1: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
2: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
1: Ano.
2: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
1: Ano.
2: Ano, to je
1: jméno.
2: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
1: No vaše jméno.
2: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
1: Ne. Jenom kdy a kde.
2: Vlastně kdy a kde,
1: no,
2: ano.
1: No, podívejte
2: ano,
1: se
2: to,
1: tady.
2: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
1: No, všem, že
2: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
1: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
2: ano.
1: Sem napíšete, kde jste se narodil.
2: Ano.
1: A tady, kde je místo.
2: Tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
1: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
2: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
1: No to je zkratka.
2: Jo?
1: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
2: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
1: F-číslo,
2: zkrátka, to je zkratka a přijde sem. Zkrátka, ta zkratka, ano.
1: No to číslo.
2: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
1: A tady vedle hned připište manželka.
2: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
2: Co?
1: Družka.
2: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
2: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
2: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
2: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
2: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
1: Jak to sem a nejsem?
2: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
1: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
2: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
1: Proč se dáváte rozvádět?
2: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
2: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
2: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
2: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
2: Protože manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vás, ona tolik pije?
2: Ne, ona mě hledá.
1: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
2: je
1: budiš,
2: pravý.
1: Ale...
2: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Kantu.

švýcarský psychiatr a psychoterapeut Carl Gustav Jung kdysi řekl krásnou věc. Noci vypráví prostřednictvím snů příběhy, na které den zapomněl. Já vám tedy přeji, abyste dnes v noci zažili mnoho krásných příběhů, mnoho šťastných příběhů. No a já se na vás budu těšit opět zítra od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Otče noci, otče moci, otče superstar a hvězd, otče zaslíbené budoucnosti, otče neprůjezdných měst, otče geneticky upravených potravin, otče sezónních slev, otče větru, otče plev,

věk, otče nesplavných řek, otče výherních automatů, otče radaru, otče, který si

Je tu další hodinka nedělního pořadu Folkmeny, kterou vás provází Miloš Keller, hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Začali jsme zahřívacím kolem, to obstarali Vojta Kyďák, Tomáško a potom John Denver. No a pak už tady máme rubriku gratulační či vzpomínací. 3. května 1954 se narodil písničkář Jiří Smrš, nabídl skladbu Otče noci. Potom tady máme Pavla Foltána, 8. května 1957 se narodil a poslouchali jsme od něj Modřiny. No a ještě jedno oslavence máme, 10. května 1954 se narodil zpěvák, kytarista a autor Ivan Hlas. Ivan Hlas nám nabídne písničku Potichu si zpívají.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

A máme tu folkové stupně nedělní písničkovou minihit parádu v rámci pořadu Folkmeny, ve které uvádíme zejména folkové písničky. Jak jsem říkal, hlasuje se na webu pro tento, respektive pro minulý měsíc je dohlasováno. Máme první neděli v měsíci a zahrajeme si tedy dva postupující a trojici novinek. Nekrmit píseň proti je první postupující, Žamboši s nahrávkou Pač jsou druzí postupující.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky jejím domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečíš?

Na otoma Cumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím klečím?

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla

se vydal po setmění na obřídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa

to jsou druzí postupující žamboši a nahrávka s názvem Páč. Pochopitelně s tou trojicí, která odstupuje, se neloučíme definitivně, čas od času zazní tyhle písničky a zejména zazní v letní rekapitulaci folkových stupňů. Teď ale pojďme za novinkami. Novinkové album natočil Roman Hampacher a bude soutěžit s písničkou Ptáčata.

První květnová novinka Roman Hampacher a Ptáčata. S další novinkou přichází Mňau Mňau Band. Také natočili z Brusu nové CDčko. Mňau Mňau Band znáte zejména z té písničky o motoráku M152. Teď další dopravní prostředí, Kánoe. Tak tedy Mňau Mňau Band a druhá květnová novinka, Kánoe.

květnová novinka folkových stupňů Mňau Mňau Band a Kánoje. A je tu poslední novinka pro květen ve folkových stupních Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct.

0: Folkové stupně, folková mini hit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Tak dva.
1: Ahoj, tady Saša Niklíčková. Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj v sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Čtyři roky na dvou madracích,

0: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
1: Zdravím všechny příznivce libereckých koncertů v kavárně Krosscafé Pražská. Spolu se sdružením Underfolk vás zvu na koncert dvou jihočeských kapel s vlastní autorskou tvorbou Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin se na viděnou těší Petra Paleščáková.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau Bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Jaká je ideální partie pro dceru pokřtěného žida? Sympatický křesťanský mladík z dobré židovské rodiny.
1: Drahá, co říkají vaši tomu, že se chceme vzít? Tate zatím nic. A máme čeká, až co řekne ona, aby mohla být proti.
0: Tate, já se zamiloval.
1: Do koho?
0: Do Diny Malknechtové.
1: Prosím tě, co z toho?
0: Ona mě má taky ráda. Chceme se vzít.
1: Neblázni, co z toho budeš mít?
0: Budu ten nejšťastnější člověk na světě.
1: No dobře, ale já se ptám, co z toho budeš mít?
0: Kantorová dcera se zamilovala a chce se vdát. Kdo je to? Vyslýchá jí otec. Arnošt Kac. A co dělá? Je členem městského divadla.
2: Cože? Ty si chceš vzít herce? Nikdy!
0: Dcera však nedala. A prosila tak dlouho, až se otec rozhodl, že se na jejího nápadníka půjde podívat. Po představení říká dceři, myslím, že si ho můžeš vzít. To není žádný herec.
1: Papa, zamiloval jsem se do slečny Levenšvancové. Je okouzlující, leč chudá. No což, kolik má? Teď říkám, že nemá peníze. Počkej, něco snad přece dostane. No vůbec nic. Jak si to představuješ, rozlobil se otec, že je chudá, prosím, že nic nedostane, budiš. A že nedostane vůbec nic, to už je trochu moc.
0: Milá Rudpinkasová, povídá jasnovidec, upírající zrak střídavě do křišťálové koule a na temnobrvou dívku. Čeká vás příjemná budoucnost. Seznámíte se s bohatým pánem, vdáte se a budete mít roztomilé děťátko. Opravdu, raduje se dívka, na mou duši jen musíte dávat pozor, aby to šlo v tom pořadí, jak říkám.
1: Artur Horovic byl úplně slepý, ale miloval ženy bytelné, vnadné, mohutné a tučné. Tak mu jednu takovou sehnali. Hele, Artur, tohle je tvoje nevěsta Róza. Dovolte, ať se podívám, povídá Artur a počne rukama odhadovat její přednosti. Hmatá kolem pasu, pořád kolem pasu a ještě kolem pasu. A najednou nadšeně zvolá, to je pořád ještě Róza.
0: Já ji vidím. Já vím, že ta dívka, co jsem pro vás konečně našel, není nejhezčí. Vemlouvá se v přízeň svého klienta jeden Šatchen. To je v podstatě takový kecal z naší slavné národní opery. Ale vezměte to tak. Jako obchodní zástupce jste pořád na cestách. Když ráno vstanete, bude ještě spát. Když se vrátíte, bude už zase spát. Proč by vám mělo záležet na tom, jak vypadá? No, ale co v sobotu dopoledne, vydechne mladý muž nešťastně.
1: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný Šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
0: Domluvá Šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí Šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.

slogan už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařino mi krade a skáče po mé posteli.

schodek mi vždycky strhne. Žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Jsou 2 hodiny. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.